0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropy.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Odkud je to kafe? Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: Tak, to byla Vymejvárna na 6. hodinu. Martin Garrix Animals. Tak co vy, naši Animals? Jste připraveni v 6 hodin přesně na první dnešní zprávy?
1: Určitě ano.
0: Ano, hlas, ráno. Hlas zase trošku jiný tady. To je prostě blázinec. Tak tohle je Lucie Hněvkovská. Dobré ráno.
1: Ještě jednou pěkné ráno. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Lékař bude 21 dní v izolaci. Podle ministerstva zdravotnictví muž nepředstavuje pro veřejnost žádné riziko. Není zatím jasné, zda se ebolou nakazil. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Čeká se na plynutí inkubační doby. Pravidla pro užívání mobilů má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Asi 200 škol se chystá pravidla zavést po prázdninách od 1. září. Při používání telefonů během vyučování panuje regulovaný režim, kde je používání možné jen pro určení na pokyn učitele. U používání telefonů o přestávkách se přístup škol výrazně liší. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Park zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit. Hlavní město totiž získalo přilehlou zahrádkářskou kolonii, která byla dlouho opuštěná. Radnice Prahy 9 ji chce získat do správy. Park zahrádky tvoří menší rybník, kavárna a také několik prolézacích hřišť pro děti. V budoucnu by jich mohlo být ještě více. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu hlásí zde osmičky směrem na Německo. Na 71. kilometru u Ústí nad Labem se zpomaluje. A dnes celý den počítejte s omezením na D48 směrem na Olomouc. U Frýdku Místku zavřeli pravý jízdní pruh. Zatím je tady provoz slabý.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum. Jak je venku?
1: Máme většinou skoro jasno, postupně bude oblačno až polojasno. Během dne nás čekají místy dešťové přehánky a večer opět slunečno. A teploty příjemné 18 až 23 stupňů. Po prvních ranních zprávách startuje Ráno Evropy 2 dnes s Bobem Švarcem.
0: Já teda sleduju samozřejmě ten příběh Američana, který teď dlí v Praze na Bulovce v nemocnici, což teda mimochodem je specializované pracoviště. Nevím, jestli jsi byla na Bulovce v té nemocnici v posledních třeba 10 letech, nebo 20, ale ne, v posledních 40 letech. Tam se nic nezměnilo jako vizuálně, ta nemocnice.
1: Nezměnilo,
0: no, zvenčí nic moc, mám tak trochu pocit, ale jako fakt kvalitní pracoviště. Ale říkám, sleduju to, jako teda převáželi ten konvoj, všechno. A musím říct, ty jsi to říkala sama, že vlastně ebola teda, ale jenom podezření, že není nebezpečný a tak dále, inkubační doba. Já se těším na tiskovou konferenci po těch kolika 30 dnech třeba.
1: Asi tak, no.
0: Dejme tomu.
1: No, tak oni říkali, že teď nemá smysl ho nějak jako vyšetřovat, dělat testy.
0: Fakt,
1: ne, opravdu. Ho zavřou teď do izolace a jasně, budou čekat. Jo. Pokud nebude mít příznaky, tak mu žádný test dělat nebudou
0: a
1: zatím.
0: A pak přijdou a řeknou, tak ebola to nebola. Samozřejmě bychom mu přáli, že jo, Amíkovi, aby to ebola nebyla. Nicméně teda my vám taky přejeme krásné čtvrteční už ráno s Evropou 2.
3: Evropa 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ. That night we almost called it quits.

0: Tak začínáme dost energicky. Nedá se nám upřít snaha vás probrat v 6 hodin 18 minut, kdy posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2. Dobrý den. Máme, přátelé, 21. května, čtvrtek 21. května, já si teda, bohužel, promiňte, ani dneska neodpustím to kalendárium zdechlé. I dneska prostě musím zmínit dvě věci. Jedna, která, že Moniky mají svátek, to jsem zmínit nemusel, to byste si možná našli, někde by to na vás vyskočilo, ale i tak samozřejmě přání k tomu přidáváme Monikám vše nej. Nicméně, to mě zaujalo, čeho je dneska Mezinárodní den? Takový ten svátek jakože speciální. Dneska je Mezinárodní den čaje. Lucie tady už na mě ukazuje, respektive ukazuje na svůj hrneček. Dala si ho po ránu. Tak já se přiznám, že já čaj nerad. Takže já vlastně jsem úplně mimo v tomhletom.
1: Ty toho nemáš moc rád, viď?
0: Jak to myslíš?
1: No tak nemáš rád čaj, nemáš rád kávu.
0: Hele, o mě tady nejde. No já obecně nemám moc rád jako teplý věci, jako pití.
1: Jo.
0: No, nápoje, prostě mě to přijde jako nesmysl, prostě teplý nápoje mě přijde jako prostě doslova hovadina. Ale nikomu to neupírám, takže čaj, jestli teď si dáváte, což porádu je takový docela osvědčený zvyk, tak si ho užijte. A jenom pár zajímavostí o čaj, co tady jsem našel, to je fakt jako až neuvěřitelné, ta historie čaje. Tak třeba odkud čaj je, máš představu, Lucie? Afrika. Pochází to z Číny, ano, je to ano. Tak, je to tak. Před 5000 lety už, což je dlouho. Kde se třeba pije nejvíc čaje ve světě? Zkus aspoň tohle trefit. Ano, je to správně Turecko.
1: Ano.
0: Kdy se čaj dostal do Evropy?
1: Do Evropy
0: ano,
1: se
0: stačí,
1: dostal...
0: stačí rok.
1: 1900.
0: Ano, 1610. Zatím teda, promiň, ale nic moc, jako tvoje výsledky. Tohle je dobrý, ale pozor, tohle ano, je dobrý. Proč ano. Angličané pijí čaj s mlékem?
1: Aby zjemnili tu chuť.
0: Že jim to třeba chutná, víš, že zjemnili chuť, no tak vůbec. Mají to samé, co já, nemají rádi teplé nápoje. Takže oni si to schlazují, přesně tak, nebo schlazovali, kdo ví, jestli to ještě se vůbec dělá v Anglii. Jinak samozřejmě detoxikační účinky, čaje, to víme. Rozdíl mezi kofeinem a teinem, který je v čaji, je to totéž.
1: Ano.
0: Je to stejná v podstatě látka.
1: Přesně, to jsem chtěla říct.
0: A poslední věc, pojem čaj opáté, odkud si myslíš, že pochází?
1: No z Anglie.
0: No jistě, tak je to z Francie. Fakt, to je všechno úplně jinak. No. Čaj opáté není z Anglie, ale z Francie. Tak přátelé, čaj opáté vám chci říct, že dneska už nedáme, to už prostě nestihneme, 6.20, takže čaj o 6. to by být problém nemusel. Tak ať vám chutná čaj, hele víš co, já si ho dneska teda výjimečně speciálně dám taky. Budeme slavit s čajem. Zní to zvláštně, ale i s čajem se dá slavit právě dnes.
1: Já ti do toho seženu to studený mlíko, jo?
0: Díky, dobrou chuť a dobré ráno. Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
8: tati ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
11: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
12: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
13: Yeah.
12: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
14: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
15: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
17: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
18: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.

0: 6 hodin 34 minut. Posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2. Možná někteří z vás, kromě toho, že pijete dneska čaj, když je ten Mezinárodní den čaje, tak třeba taky cvičíte hned po ránu. No, přiznám se, že ani to úplně po ránu není. Ne, tak jako, je to samozřejmě určitě skvělá věc, ale dokopat se k tomu, nevím, obdivuju vlastně každého, kdo to dokáže, velký respekt. Tak jestli teď cvičíte, možná vás tohle zaujme, a nebo i vy, co cvičíte méně, nebo třeba až později, tak tohle se dá brát jako slušná motivace. Vznikl totiž světový rekord, co se týká přítahů. 22-letý Xavier Dillard tak předvedl neuvěřitelnou zkoušku lidské vůle a lidského odhodlání, a to spočívající v tom, že on během 24 hodin tak údajně udělal neskutečných 12 412 přítahů. Za 24 hodin 12 412 přítahů, s tím, že teda začal v sobotu v 10 hodin dopoledne. To je teď rekord, to prostě je opravdu staré pár dnů, dá se říct. Začal v 10 dopoledne a skončil přesně ve stejný čas v neděli. V závěru už podle svých vlastních slov přes slzy a vyčerpání neviděl, ale touha rekordu ho hnala dál. Tím, že se mu tohle mělo povést, tak překonal o necelou stovku dosavadní maximum, které teprve začátkem letošního roku stanovil muž jménem Enric Zapata. S tím, že ale teď Guinnessův výbor, komisaři z Guinnessovy knihy rekordů, tak zkoumají video, které vzniklo při tomhletom pokořování rekordu, a jestli ho uznají, tak se Xavier Dillard dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Co tomu říkáš, Lucie? Slušný, ne?
1: Kolik uděláš přítahů?
0: No takhle, to je docela přesně zajímavý zjištění, nebo spíš tak jako, je to prostě zvláštní pocit. Já jsem si jako uvědomil, že tady frajer prostě udělal za vlastně jeden den 12 412 přítahů, jo? Mm-hmm. A já to mám třeba přesně obráceně. Já za 12 412 dnů udělám jeden přítah. Evropa 2, kde to stojí? Tak, já přesně, já radši stojím. Nebo ještě takhle, já nejradši se doležím.
1: Jo, tak můžeš vyrazit na D7, tam to teď stojí.
0: Takže tam se dá i sedět v autě dlouho.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak
1: může, za to nehoda osobního auta do Svodidel, z Chomutova do Prahy, od nájezdu od Kladna na 6. kilometru. Před místem je kolona teď asi na 15 minut. A nehodu hlásí také z D8 směrem na Německo na 71. kilometru u Ústí nad Labem. Tady se zpomaluje.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás. Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No, tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.

0: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
1: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
0: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Volka, Tři Fajde.
5: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.

0: 6 hodin 49 minut. Posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2. Přátelé, taky vás fascinuje vědecký vývoj, to, jak se to všechno posouvá třeba za posledních 100 let, že jo? Tak co všechno udělalo mílovými kroky cestu kupředu. No se mimochodem říká, že za to častokrát mohou třeba války, jo? To si vemte, že za posledních fakt 100 let, tak ten vývoj je velmi překotný oproti těm tisíciletím předtím. Tak kdo ví, čím tohle to všechno je, ale určitě se dá říct, že spousta lidí věří, že to bude všechno stále dál, že se to bude ještě zrychlovat, všechno zlepšovat. No a speciálně tady teď mám příklad 500 lidí, je to 500 lidí, kteří opravdu teda věří tomu, že jednou se mezi vědci opravdu dokážou věci, které bychom dnes nazvali zázrakem. 500 lidí je totiž skupina, která se rozhodla projít procesem s názvem kryonika, neboli zamražení. Těch 500 lidí, jejich těla nebo mozky, tak jsou po smrti uchované v tekutém dusíku při extrémně nízkých teplotách okolo minus 196 stupňů Celsia. Cílem je zachovat jejich tělo nebo mozek do momentu, kdy medicína v budoucnosti bude schopná opravit různá poškození a člověka znovu oživit. Kryonika existuje, tenhle ten pojem zkrátka, a využívá se prý už v USA, ale zatím samozřejmě v jiných procesech, s tím, že teda ještě se nepovedlo pochopitelně nikoho po tom zmražení, tak zase po rozmražení přivést zpátky k životu. Ale je to jako zajímavá cesta, zajímavý pokus, jak takzvaně očůrat přírodu a smrt. Nicméně mám pocit, že to prostě stejně nedává úplně smysl, když někdo jako umře třeba, nevím, v 90, nechá se zmrazit, pak ho rozmrazí zase v těch 90, nevím, no. A zase jako ve 30 se nechat zmrazit, to by se člověku nechtělo. Nevím, tak budoucnost určitě ukáže. Nicméně, pokud jste dneska, přátelé, vstávali stejně jako my před 6, tak aspoň víte, jak se budou cítit ti lidé po rozmražení. Přibližně takhle.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě vychází nový

0: je právě v prodeji.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandalorian. Budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
0: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
4: Evropa 2. 18+.

0: Právě žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
1: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
7: Pigitábor na Monínci?
6: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
7: Ty jo, to bude super zážitek.
6: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.
8: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: A už máme po 7. hodině, minutu po 7. a jsou tady zprávy s Lucí Děvkovskou.
1: Krásné ráno. Leteckého paliva je zřejmě nakonec dostatek. Evropské letecké společnosti, letiště i cestovní kanceláře zmírnily původní obavy. Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Duvkové mají dodávky zajištěné na celou nadcházející sezónu. Provozovatelé letišci dělají rezervy. Navýšení zásob tento týden potvrdilo i letiště Praha. Před měsícem byly zásobníky plné zhruba z 80%. Teď je to 90%. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Na akci promluví i moldavská prezidentka nebo předsedkyně Evropského parlamentu. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. A teď už Zuzka.
2: Město Choceň na Orlicko-Ústecku opravuje autobusové nádraží. Do konce srpna budou autobusy odjíždět z náhradního stanoviště blízko náměstí. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav původního terminálu, který už byl zastaralý. Práce výjdou na více než 14 milionů korun. Dotace pokryje téměř 12 milionů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty ale národní tým prohrával. Vítězný gól dal útočník Jakub Flek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu hlásí zde jedenáctky na trase z Jaroměře do Hradce Králové na 105. kilometru, tak pozor. A na D7 bouralo osobní auto do Svodidel z Chomutova do Prahy od nájezdu od Kladna na 6. kilometru, před místem už je kolona. A ještě jedna nehoda brzdí provoz, a to na D8 směrem na Německo na 71. kilometru u Ústí nad Labem.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Teď většinou skoro jasno, postupně bude oblačno až polojasno, během dne nás čekají místy dešťové přehánky a večer opět slunečno, teploty vysoko, 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje Ráno Evropy 2 s Bobem Švarcem.
0: Zatím jsme se během té hodiny dnes obohacovali jenom slovy. A to je ještě otázka, jestli to bylo obohacení. Nicméně mám pro vás i nějaké reálné materiální výhry. Tak si počkejte.
3: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: Čtvrt na osm, čas, kdy posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2. A přátelé, je na čase si taky zahrát, zasoutěžit si se mnou, s námi. A teď by měli zbystřit všichni, kteří chtějí zadarmo na slavné Beatsy, Beats for Love festival, na který už samozřejmě se tisíce, možná desetitisíce z vás těší. Mám tady vstupenky a ještě k tomu kapesné, abyste na Beatsech nemuseli utrácet jenom ze svého. Takže telefon 257 400 888, číslo k nám do studia. Notoricky známe, vy, co jste naši věrní posluchači, vy, co i třeba voláte na soutěže, zkoušíte to, tak samozřejmě číslo znáte, ale je taky potřeba znát ten moment, kdybyste měli volat, tak pochopitelně výherní signál, který souvisí s festivalem Beats for Love, je to tato píseň. Marshmallow. Když slyšet je Dave Cameron. Teď především Other Boys, písnička, která přinese štěstí, respektive všechny ty zmíněné hodnotné ceny tomu, kdo se dovolá ten správný okamžik. Když se tohle ozve, bude to někdy od teď až do 8 hodiny, tak okamžitě volejte Evropu 2 a vyhrávejte. Těším se na vás, že vám něco předám. Maximum
1: muziky. Evropa 2. Každou středu večer si na Evropě 2.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2 v 7 hodin 29 minut. Téměř půl osmé. Zase významný čas, možná by to málo kdo čekal, že se může stát právě tenhle čas ve čtvrtek 21. května důležitým v životě někoho, a já myslím, že se stane. A to u toho, kdo je právě teď na telefonu, kdo se k nám dovolal, ptám se na tvé jméno, ahoj.
1: Halo, ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Tady Karin.
0: Karin, víš, že v tuhle chvíli už vlastně soutěžíš s ČSOB a Visa o vstupenky a peníze na útratu na festivalu Beats for Love, kde můžeš zažít největší festival taneční hudby ve střední Evropě. Už jsi ve hře?
1: Ano, vím.
0: Soutěžíme o balíček pro dvě osoby, který obsahuje dvě celofestivalové vstupenky na festival Beats for Love a 2000 korun na kartu od ČSOB a Visa. Prosím tě, jsi faninka hudebních festivalů, jezdíš takhle, trávíš léto na festiákách?
1: No jasné, my to máme od Ostravy kousek, takže tam jezdíme.
0: No výborně, takže kdybys měla říct třeba termín letošních Beatsů, dokázala bys říct? On se to dobře pamatuje letos. Je to hned na začátku července. Když řekneš prvního, když řekneš prvního, nic neskazíš.
1: Myslím si, že to je 1. července.
0: Tak, to začíná. A 4. to vrcholí. A můžete se letos, včetně tebe, Karin, těšit na Calvina Harrise, Marshmallow, Paul Fandik, Dimitri Vega, Like Mike, Glockenbach, Pendulum a další, to je prostě Rieb tady, Alesso. Se nedá ani všechno sdělit takhle během toho našeho povídání. Prostě 4 dny, kdy tam bude nejvíc interpretů na metr čtvereční ve střední Evropě určitě. Takže Beats for Love je něco, co tě nepochybně láká, k tomu ještě peníze na útratu od ČSOB. Jsi připravena na otázku, jdeme na to?
1: Ano.
0: Takže Karin, ptám se tě, ČSOB Love Card přináší spoustu výhod, zejména hudebním fanouškům. Za jak dlouho můžeš mít svou vlastní ČSOB Love Card k dispozici? Za A, za 2 měsíce, za B, za 2 týdny, za C, běžný účet z Love Card si založíš online za pár minut v aplikaci Smart. V ní máte elektronickou kartu hned k dispozici.
1: Myslím si, že to bude za C.
0: Myslíš si to správně? Yes. Takže blahopřádí, Karin.
1: Děkuju. Tak to bylo příštivé.
0: Jak to máš daleko, si říkala, do Ostravy, do dolní oblasti Vítkovic, kde se konají Beatsy?
1: Asi 20 minut.
0: Jo, to je v pohodě. To se dá skoro dojít.
1: Jo. Tak jo. Ale asi pojedu radši autem.
0: Máš promyšleno, koho vemeš s sebou, protože máš vlastně tuhletu výhru ve 2 exemplářích.
1: Já budu čerstvě vdaná, takže možná vezmu toho manžela teda.
0: Já bych ho vzal, abys pak nebyla čerstvě rozvedená po Beatsech. Tak jo, tak to je hezký. A kdy máte termín?
1: 26.6.
0: No neblázni, takže opravdu to jako je skoro svatební cesta na Beatsy.
1: Jo.
0: Tak jo. Tak vlastně za měsíc, čověče. To je, kolikáté manželství?
1: Zatím první.
0: No tak, ono v během života se jich nedá za stolik stihnout. 2, 3, 4 maximálně. Tak Karin, prosím tě, ať to vyjde na poprvé, ať se povede svatba, ať je na tebe hodnej, ať jste spolu dlouho, ať jste zdraví a ať si užijete Beatsy. Tak jo, měj se krásně.
1: Děkuji.
0: Pa.
1: Ahoj.
0: Tak, Karin vyhrála ve čtvrtek. Co to znamená, že opět z Beats for Love, z ČSOB, Visa, s námi budeme o tuhletu podobnou cenu, ale ještě trošku vytuněnější soutěžit zítra ve velkém finále v ranní show, ale navíc ještě musím poznamenat, že jako obvykle tohle dnes nebylo poslední soutěžní klání. Myslete na to. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Kde to stojí?

0: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
1: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Je ti dveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i tři vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: 7 hodin 49 minut, posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2. Klidně přiznáme chybu, jo, my to umíme, my se toho nebojíme, konec konců aspoň vidět, že to tady je životné, že jsou tady živí lidé, kteří dělají chyby. Před chvilinkou, vlastně před nějakou čtvrt hodinkou, se nám tady trošku rozjel takzvaný podkres dopravy, že jo. Ale Lucie slyšet nebyla. O dopravě nepadlo ani slovo.
1: Ale hudba dobrá.
0: No jasně. Ne. Vysvětlení toho je takové, že prostě dneska nám tady chybí Martin Cihlář. Naprosto důležitá, zásadní postava standardního ranního vysílání. Takže si to tak trošku děláme tady sami, takže některé věci jsme nestíhali, tady jsme řešili výherkyni v soutěži, rozjel se nám tady podkres a tak dále a tak dále. Co se týká profesí, já vlastně k tomu to jako vedu, jo. Teď jsem se dozvěděl o tom, že existují profese, o kterých třeba člověk nikdy neslyšel, a dokonce jednu právě to mě na to přivedlo, tu jsem fakt teď poznal. Víš, co to je vlakuška?
1: Vlakuška, tak no. To bude letuška ve vlaku.
0: Jo. Ale normálně já jsem nevěděl, jakože tam prostě jsou holky nebo i samozřejmě kluci, kteří se starají o cestující, to jo, ale že se tomu fakt jako regulérně říká vlakuška, letuška, vlakuška, no. Takže zdravíme vlakušky.
1: Zdravíme všechny vlakušky.
0: No a přivedlo mě to teda na myšlenku podívat se na různé zvláštní profese, jo. Že jich teda, přátelé, že jich je, hele, třeba vlakocpáč, to je takový to v Japonsku, jak jsou narvaný vlaky metra, tak jsou prostě borci v uniformách,
1: jo, a rvou,
0: no jasně, no jasně.
1: A tlačí
0: no
1: do těch dveří.
0: Nebo třeba testovači pachů, čekač ve frontě, to fakt regulárně existuje. Nebo třeba degustátor psího krmení. Nebo třeba náhradní svatební host, to je super, to přijde geniální. Nebo lovec kolf v Amsterdamu. Klidně, kdyby něco z toho tě vysloveně jako zaujalo, tak ti můžu říct. Takže
1: počkej.
0: Například, hele, počkej, a tohle je dobrý. Zahřívač hotelových postelí, fakt v luxusních některých hotelech.
1: Ale to jsem slyšela.
0: Jo, tak normálně tam je prostě frajer a jeho úkolem je obléct si jednorázový hygienický úbor, zachumlat se do peřin a vyhřát postel, než přijde host.
1: Strašný.
0: Nebo ten lovič kol v Amsterdamu, normálně téměř 900 000 kol je v Amsterdamu a jakože bicyklů. No a častokrát skončí v místních kanálech, takže se od času dostane, že je potřeba, aby někdo to vylovil z těch kanálů, ta kola. Tak to právě dělají těle loviči. A nebo poslední ještě tady zmíním, frajer, co v obchodech dělá ovoce hezčím, takže má normálně štěteček. V některých opravdu zemích, hlavně v Ázii, to je, že normálně přijde třeba k citronu, vypadá blbě, tak štětečkem ho trošku upraví. Dobrý, ne?
1: Počkej, můžeme se ještě vrátit k tomu čekači ve frontě. Co to je za profese, že stojím ve frontě?
0: No, čekač ve frontě si myslím, že je ten, kdo se vlastně jako postaví do fronty za někoho, komu se v té frontě nechce. Hele, třeba představ si situaci pařížská, jo? Pařížská ulice v Praze. Louis Vuitton, třeba. Jo? Tam fronta jak prase. A teď prostě někomu se tam nechce v té frontě stát, tak tam prostě někoho zaplatěj a ten tam stojí a čeká. A když už je na řadě, tak zavolá třeba tomu někomu, kdo je třeba v kavárně, na kafíčku a on se tam dojede.
1: To je geniální vysvětlení. No. Víš, co mě napadlo, ještě to může být tak, že to je člověk, který jde do obchodu, kam právě lidi nechodí.
0: Jo, že vlastně vytváří jako
1: tu falešný frontu, jako přesně ten zájem,
0: ano, falešný
1: o to zboží.
0: Zájem. To je dobrý. No, prostě profesí opravdu originálních a bizarních je velké množství a přátelé, myslete na to, jestli třeba někdy nejste úplně spokojeni s tím, co právě děláte, jestli byste to nějak chtěli změnit, myslete na to, že právě teď je na světě někdo, kdo čeká třeba ve frontě a má to jako práci. Evropa 2.
2: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice

0: Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
2: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
3: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trz.

0: Brno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Modelu. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chodov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
4: Já se tak těším.
5: Na co se těšíš?
4: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
5: Je, a kam?
4: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
5: Fakt? Já chci je taky.
4: Tak mrkni na www.piggy.cz.
5: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
6: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Přesně 8 hodin, já to mám tak rád, když se to takhle povede. Tak jo. To je hrozný, bejt systematik, prostě to je peklo. To člověk trpí i sám se sebou, na to, co to dělá si s ostatníma. No nic, tak 8 hodin, ať to neprokecáme, přesně, a je tady Lucie Hněvkovská se zprávami.
1: A přeju vám krásné ráno, do Česka dorazí tropy. V následujících dnech nás čeká slunečné počasí s jen výjimečnou oblačností. Do konce týdne se budou teploty zvyšovat, v neděli má být od 25 do 29. Meteorologové ale nevylučují i překonání tropické hranice 30 stupňů Celsia. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Lékař bude 21 dní v izolaci. Podle ministerstva zdravotnictví muž nepředstavuje pro veřejnost žádné riziko. Není zatím jasné, zda se ebolou nakazil. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Čeká se na uplynutí inkubační doby. Teď už má slovo Zuzka.
2: Univerzita Palackého v Olomouci a fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Nemocnice si letos připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje vydavatelství Univerzity Palackého dvojici publikací mapujících historii těchto institucí. Výjít mají letos na podzim. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: V nájmech končí v Česku čím dál víc lidí. Podle dat Českého statistického úřadu žilo loni v nájmu téměř 1 300 000 tuzemských domácností. Důvodem je dlouhodobě nízká dostupnost vlastnického bydlení, vysoké úrokové sazby i změna životního stylu. Mnoho mladých lidí se už smířilo s tím, že na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhnou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na nehodu pozor, na pražském okruhu ze směru z dálnice D1 Kruzině na exitu 16 na sjezdu do Slivence se srazil kamion s osobním autem. A pomalu pojedete kolem nehody na D11 na trase z Jaroměře do Hradce Králové na 105. kilometru u Směřic.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou skoro jasno, postupně bude oblačno až polojasno. Během dne nás čekají místy dešťové přehánky, večer pak opět slunečno. A teploty celkem vysoko, 18 až 23 stupňů. 3 minuty po 8 pokračuje Ráno Evropy 2 s Bobem Švarcem.
0: Jak máme ten claim, ten slogan, nejsme normální rádio, jsme Evropa 2, teď to potvrdíme tím, že i v téhle hodině budeme soutěžit, tak si na to počkejte. No, je to tak.
3: Evropa 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: 8 hodin 17 minut, čas, kdy posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2. Tohle mimochodem byla píseň, oficiální skladba letošního mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026, skladba Lighter. Pokud jste v ní vnímali určitou takovou, řekl bych, neukotvenost žánrovou, vlastně i jazykovou, je to proto, že vlastně v tom jsou tři muzikanti zastoupeni a každý z nich zase pro změnu zastupuje, reprezentuje jednu z pořádajících zemí letošního mistrovství světa, což jsou Spojené státy, Kanada a Mexiko. Takže samozřejmě dejte tohle dohromady a vznikne skladba, kterou teď jsme slyšeli. Nicméně, písnička, ať je to, jak je to. Já třeba osobně, a myslím, že spousta z nás se těšíme na mistrovství světa, jak dopadnou naši fotbalisté. Minimálně tři zápasy zkrátka na tomhle fotbalovém svátku nás čekají. No a je otázka, jestli vyhrajeme, se třeba i postoupíme, tak kdybych to ale měl převést zase k něčemu praktickému, co se nás týká, tak jsem si zcela jist, že někdo vyhraje se mnou ještě do 9. hodiny. Mluvím o někom z vás, kdo teď posloucháte Evropu 2. Připravte si opět telefony. 257-400-888, číslo k nám do studia. Vidím, že funguje, protože jen jsem to řekl, tak zase to tady vystřelilo. Volá vás spousta ještě, ale přátelé, čas. Volejte, až se ozve tohle. Tohle jsou Simple Plan, jejich Iconic a já samozřejmě doufám, že to pro někoho bude ikonický taky zážitek, až se sem dovolá. Jakmile do 9. hodiny Simple Plan uslyšíte, tak vytáčejte číslo k nám do studia a opět vyhrávejte s Evropou 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zmízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takovej idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
14: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
15: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
16: Yeah.
15: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
17: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
18: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
18: Kaufland.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2 v 8 hodin 34 minut a se pořád řeší životní prostředí a udržitelnost a tak dále a tak dále. Tak zaujalo mě zamyšlení, jak se dá například ušetřit za vodu, nebo obecně prostě voda se často tohleto vlastně omílá, že splachujeme pitnou vodou. Což je teda fakt bizár svým způsobem. Ne teda všude, jsou samozřejmě firmy nebo třeba objekty, domy, domovy, kde se splachuje dešťovou vodou. Musím hrdě říct, že i Evropa 2 patří do této skupiny. My tady taky splachujeme dešťovkou. Nicméně většinově se asi používá voda pitná a je to teda trošku za hranou ta rada, co tady teď mám, jak šetřit vodou, ale prostě už jsem to začal, tak to dám. Prý vyčůrat se při sprchování. Normálně při sprchování prostě se vymočit, no. Tak jak říkám, je to prostě lehce za hranou. Oni v tom pojednání uvádějí, že ročně se tímhle způsobem dá ušetřit až 2,5 tisíce litrů vody. Což je vtipný, protože hned to tady někdo rozporuje, že pokud toaleta na jedno spláchnutí spotřebuje v průměru 3 litry vody, tak to není 2,5 tisíce ročně, ale jenom 1095 litrů. No jo, jenomže on asi ten, kdo s tímhle přišel, s tímhle tím, že to jako stojí za to vyčůrat se ve sprše, ten, kdo to vypočítával, tak zřejmě vycházel z toho, že se sprchuje dvakrát denně. A to už potom vlastně sedí, že jo, protože to je dvakrát ušetření a už to může být opravdu klidně přes 2000 litrů vody ročně, no. Takže je to na zamyšlení. Asi to není úplně pro každýho čůrat ve sprše, i když teda pořád asi lepší ve sprše než třeba ve vaně. Prostě vás při koupání ve vaně tohleto neplatí. Ale no prostě celkově tenhle způsob šetření, mně, ať jsem docela ekolog, tak mně už to prostě přijde moč. Evropa 2, kde to stojí? Máš prostor, Lucie.
1: Na příjezdu do Prahy je kolona na D5, popojíždět budete od 5. kilometru 20 minut a na D7 bouralo osobní auto do Svodidel, z Chomutova do Prahy od nájezdu od Kladna na 6. kilometru. Před místem už je kolona, teď zhruba na 15 minut.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
8: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
9: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. 2 výstavy, 1 vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
13: Filbec. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
17: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
18: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: Za 10 minut 9 hodin. Prostě 8.50. Posloucháte čtvrteční ranní Evropu 2 a kdy jindy, než teď to mohlo padnout. Tohle byl výherní signál, takže je dobře, že voláte na 257-400-888, protože je tady možnost vyhrát stavebnice Lego a rozjet den dětí na plný kostky. Každý den hrajeme o jiné Lego téma, čeká vás úplně nová fotbalová edice, novinky k premiéře Star Wars filmu, parádní závodní auta, Lego technik a taky zvířátka třeba a oblíbené postavičky pro holčičky. A já se tuhle chvíli už ptám, jestli na telefonu je chlapeček nebo holčička. Haló?
1: Ahoj, ahoj, tady chlapec.
0: Ano, chlapec. Jo, chlapec. Jseš chlapec, jseš takovej chlapec asi jako já. Máme oba hlasy typický pro chlapce. No, takže ahoj. Jak se jmenuješ?
1: Ahoj, ahoj.
0: Chlapče.
1: Já se jmenuji Marek.
0: Marku, jsi ve hře a v podstatě už jsi velmi blízko i výhře. Totiž právě dnes, máme čtvrtek, 21. května, tak dnes je v českých kinech premiéra nového filmu Star Wars Mandalorian a Grogu. Dnes proto soutěžíme o nové stavebnice z řady Lego Star Wars v hodnotě 7000 korun českých. Nové stavebnice Lego jsou vydané speciálně k tomuto novému Star Wars filmu. Máš zájem se zúčastnit této soutěže?
1: Určitě, samozřejmě ano.
0: Jdeme na to. Dostaneš pochopitelně otázku, se kterou v případě nutnosti a potřeby já ti pomůžu. Jak se jmenuje malý zelený hrdina ze Star Wars, známý jako Baby Yoda? Za A Grogu, za B Chuck Norris, za C Shrek.
1: Tak je to určitě za A, samozřejmě.
0: Pochopitelně, je to přesně jak říkáš. A znamená to, že vyhráváš.
1: Krásný, paráda.
0: To ještě jednou zopakuju, že v tuhle chvíli už si novým majitelem stavebnice z řady Lego Star Wars v hodnotě 7000 korun, takže určitě si budeš mít s čím hrát. Máš děti třeba?
1: Nemám děti.
0: No, takže
1: bude si... to do výstavky, tak jako zbytek
0: Lego. Jo, takhle, patříš mezi tuhletu skupinu lidí, co sbírá stavebnice Lego.
1: Bohužel jsem tomu propadl, je no. To teda finančně jako dost nákladný, ale patřím do té skupiny.
0: No tak naštěstí právě Evropa 2 a soutěž a hned se ta tvoje sbírka rozšiřuje a nestojí tě to ani korunu. Tak jo, Marku, ať ti výstavka dělá radost, pohraj si a měj se krásně, čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: Jak bývá zvykem u nás na Evropě 2, tak vždycky pondělí až pátek soutěžíme, z čehož vyplývá, že i zítra v ranní show si ještě bude možnost zasoutěžit o stavebnice Lego, takže i zítra můžete zkoušet štěstí. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
3: Právě

0: akce právě v prodeji.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandalorian. Budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
4: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdivy a Černý most.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysoký

0: týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na uradiotalk.
7: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Chvilku po 9. hodině Lucie Hněvkovská se opět hlásí se zprávami na Evropě 2. Dobré ráno, dobrý den.
1: Hezké dopoledne. Leteckého paliva je zřejmě nakonec dostatek. Evropské letecké společnosti, letiště i cestovní kanceláře zmírnily původní obavy. Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Duvkové mají dodávky zajištěné na celou nadcházející sezónu. Provozovatelé letišť si dělají rezervy. Navýšení zásob tento týden potvrdilo i letiště Praha. Před měsícem byly zásobníky plné zhruba z 80%, teď je to 90%. Okolo jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení, mělo sílu 4,4 stupně Richtera. Podle italských médií se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Po zemětřesení ale nehlásí žádné větší škody. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. CHEP plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly být přibližně na 600 milionů korun a město je kvůli finanční náročnosti plánuje rozdělit do několika etap. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále si postojíte na příjezdu do Prahy a to na D5 se popojíždět budete od 8. kilometru 20 minut. Na D7 řeší nehodu osobního auta do Svodidel z Chomutova do Prahy od nájezdu Odkladna na 6. kilometru. Před místem je kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme stále skoro jasno, postupně má být oblačno až polojasno, během dne nás čekají místy dokonce dešťové přeháňky, večer pak ale opět slunečno a teploty 18 až 23 stupňů. Je po zprávách, teď už je čas na maximum muziky, jsou tady Ivana Kulhánková a Koťák.
0: Lucie, formuluj přesně, je tady stále i Bobča. Jsem tady pořád ještě i já. Musím jim to předat. Bohužel.
1: Tak předávej, no. Není předávej.
3: Evropa 2.
0: Takže, komu to předávám?
4: Bobčo.
0: No, to tě zaujalo?
4: No strašně, můžu ti tak teď říkat o tady té chvíle teda.
0: Určitě ne. Maminka mi říkala dokonce Bobíku. Bobíček.
4: Ježiš, Maria. Bobík je dobrý, to chápu. Ale Bobča je takový, to musí to...
0: To prostě musí vyplynout.
5: Tak mu budeme říkat prostě Bobek.
0: Tak až nám to, Ivano, až nám to vyplyne, tak mi klidně říkej Bobčo. Teď se ale soustředíte na vysílání, tady se do toho pousmívá pod fousy pan...
5: No, tak kdyby pod fousy, ale děkuju.
0: Hele, ale že tohle je trošku téma, které ty vlastně jako řešíš. Nebo neřešíš, ale že jako, nebo?
5: Já jsem na věcí, chci říct.
4: Jaké téma?
5: No, vousy.
0: Vousy.
4: Tohle.
5: No.
0: A já mám pocit, že vlastně jako máš pocit, že plnovous jako dobrý, ale že třeba ho úplně jako nechceš ještě mít, nebo nemůžeš. Nebo...
5: Já bych si ho velmi přál.
0: Fakt?
5: Já si myslím, že to je dobrý a taky bych si ho velmi přál.
0: A to je strašně zvláštní jenom, že vlastně jak fakt to přesně platí, že člověk chce to, co nemá, jo? Že jo?
4: No, já se tady hlásím, protože...
5: Máš největšího kníra z nás.
4: No, počkej. Ty jsi myslel úplně pointu a to jsi celý ty.
5: Promiň.
4: To se bude dít asi až do 11. hodiny. Nicméně jsem chtěla říct, že já mám podcast s kamarádkou z Kundosaky a my jsme tam teď měli...
0: Tam má taky kníra, ale neptáme se,
4: ne, kde. Ne. My jsme měli... No, ten stejný jako já má kníra. A my jsme měli moji maminku jako hosta. A máma už se natáčelo, ne? Teď se natáčí. A dokonce ona ani podle mě nevěděla, že třeba, nebo jako chápe, že se to dá sestříhat, ale už věděla, že jdeme jakoby teď prostě takový to ostrý.
5: Jdeme na ostro,
4: máme, jo, začínáme, takže vítáme vás u podcastu, bla, bla, bla. A moje máma říká, prostě Ivan, potí se ti knír.
5: Mi tam ona řekla, ti říká Ivan?
4: Ivan. Ona mi říká, ona mě tak oslovuje. Ivan, potí se ti knír.
5: Ivan, potí se ti knír.
0: Jenom, teď nevím, čeho se chytit dřív, ale myslím, jenom k tomu...
4: Bobčo, ukončí přesně, to.
0: Zlatej Bobča, hele. Zlatej
5: Bobča. Dej tam toho Dermota, prosím.
0: Zlatej Bobča.
4: Tak čau. Se na vás.
0: Čau. That night we almost called it quits.

0: Posloucháte Maximum muziky na Evropě 2 s Ivanou Skoťákem. Čau.
1: Pohodové ráno, máme 9 hodin a 13 minut a my tady dneska, v den, kdy mají svátek Moniky.
0: Ježíš, on je dneska Moniky.
1: Moniky, ano.
0: A to jsem nevěděla. No.
1: Takže všem Monike přejeme jejich sváteční den. Ale budeme se bavit o Bredovi. O Bredovi.
0: Počkej, no,
1: řekne, řekne se Brad Pitt a všichni si řeknou, no jo, to je dokonalý. Mm-hmm. Tady není co jako vytknout. Mm-hmm. Ale mám jednu věc, našel jsem si na Bredovi něco, co se mi na něm nelíbí. Konečně.
0: Ne.
1: Trvalo to roky, ale našel jsem.
0: Ne.
1: On je normálně v těch filmech, kdekoliv je, a nejvíc to teda dělá v Dennyho parťácích. Teďka jsem si to dal po čase, jo? Je to takový malinkatej teasing na to, že Dennyho parťáci by měli mít pokračování, hele, čtvrtý pokračování. No a potká se tam ta parta Sandry Bullock a George Clooneyho.
0: Nekecej.
1: Nějak by to takhle mělo být.
0: Sandra Bullock, jak má tu svoji taky tam jako dámskou zase sestavu, tak se potká
1: s bráchou jejím, jakoby filmovým.
0: A i s Georgem teda?
1: S Georgem, mělo by to tak být. Hmm. No a teď to teda vypadá, že tam bude i to původní složení, takže teoreticky Matt Damon, Brad
0: Matt
1: Pitt.
0: Damon.
1: Matt Damon. A Brad Pitt má takový jeden zlozvyk. On normálně, řekni to.
0: Já chci si na to počkat, jestli si myslím to samý.
1: Tak jo, tak to řekneme najednou.
0: No, počkej, ale je to jedno slovo, nebo já to chci vysvětlit?
1: Není, právě.
0: Tak můžu zkusit?
1: Tak jo.
0: Schválně. On jakoby žvejká a má často to, jak se to jmenuje, to dřívko.
1: Dřívko? On žvejká a má dřívko.
0: Jak se jmenuje?
1: Já vůbec
0: párátko.
1: Párátko, jo, takhle. Že má v puse
0: párátko a to dělá Fusion 11.
1: Seš na správné cestě. Teda. On zkrátka jí s otevřenou pusou. Všimněte si, že v Dennyho parťácích on skutečně v každé scéně má v ruce nějaký jídlo, který buď to nedojídá, nebo buď to minimálně pije, a nebo jí. A on žvejká, má u toho otevřenou pusu. A mě to rozčiluje.
0: Je pravda, počkej. Jak jsi teď řekl vlastně ten film, tak se mi vybaví, myslím, ten druhý díl, druhý pokračování, jak on jede pro George, on jede pro něj do vězení, ne?
1: Jo.
0: A teď tam čeká u toho a má cheeseburger.
1: Přesně.
0: On má cheese a strašně žvejká.
1: Strašně žvejká.
0: A cheeseburger je vidět prostě nahony daleko.
1: Ale já teda jako přemýšlím, jestli to je záměr, nebo jestli on jako pózuje. Protože on má takový ty svoje, on a Matthew McConaughey mají takový svoje sexy pózičky, jo, oni si hrajou sertama, oni se furt koušou dortu nebo něco a já nevím, jestli pózuje, anebo jestli je to prostě týpek, co jí s otevřeným.
0: Tady ty dva, co dělají, je mi úplně jedno, posloucháte Evropu, ale víš, že jsme udělali hezčí ráno, mě to totiž trošku, mě to spíš baví, než aby mě to naštvalo.
1: A jako že tě to stimulovalo, dobře.
0: Moc, posloucháte Evropu 2, Maximum muziky s Ivanou a Skoťákem, to teprve začínáme.

0: Alessandra za námi, Not That Deep, takhle se jmenuje její song. A to naše se tady jmenuje Maximum muziky, takhle při dopolední s Ivanem a Skoťákem. A ty si vytáhl Breda, to mě nedalo a já ho chci vytáhnout znovu, jestli to nevadí.
1: Ano.
0: Filmový téma a Brad Pitt a jídlo, totiž já jsem viděla, jestli to někde pamatuju, vzadu v hlavičce, že on je proslulý tím, že jí ve filmech. A smějou se tomu i režiséři, smějou se tomu jeho kolegové a dokonce režiséři, když mu dávají roli, tak mu údajně, jako kdyby ze srany do toho kontraktu smluvního dávají, můžeš jíst, jo. I když vlastně budeš mluvit. Opravdu tak to je. A teď jsem se teda zeptala i internetu a je to tak, je tím prostě úplně jako proslulej a existuje takový úplně running joke, že fanoušci YouTube videa z toho teda dělají i kompilace. Jestli to není nějaká už jako uchylka, že on nemumí třeba někdy něco říct nebo něco žvejkat.
1: Ale přitom to tak, něco... je to tak těžká disciplína za mě, jako jo, z jakého důvodu ty chceš mít, víš, jako...
0: Já ti to řeknu, z jakých důvodů.
1: Aha, tak dobře.
0: Prý to dělá z několika důvodů, ano. Působí díky tomu přirozeněji a uvolněněji před kamerou. Pak dodá to scéně pohyb a energii. Jeho postavy pak často vypadají nonchalantně a cool, což je fakt pravda, sorry, ale já když ho vidím v tom bílém obleku a jak žužlá ten cheeseburger, tak prostě já to mám ráda. No a někdy údajně, to se zase říká, že skrývá nervozitu a ticho.
1: Mimochodem, mezi tím, co jste tady říkala, tak já jsem si tady dal do YouTube jsem vložil video Brad Pitt Eat a tady je napsáno 15-minutové video, jak Brad Pitt jí. Má to 3 miliony views a lidem se to jako evidentně hrozně líbí. Asi to lidi uklidňuje koukat se takhle na Breda Pitta, jak žvejká.
0: Já bych strašně, a můžeš mi to pustit, to vám bohužel nemůžeme teď předat, ale já bych to teď od Koťáka při tady pauzičce chtěla pustit, tak on mi to ukáže teď, prosím vás.
1: Jenom prosím, podívej se na tu koláž, na tý koláži jsou prostě malinkatý stovky malinkatých fotografií, kde Brad Pitt má něco v puse.
0: A víte, co má nejčastěji v puse? Nejčastěji jí chipsy, burgery, krevety, hotdogy, popcorn nebo zmrzlinu.
1: Takže
0: prostě zdravý životní styl z Evropu 2.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej? Jo.
2: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne. Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.

0: herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
2: Zpátky k muzice.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Kdybyste viděli teď koťákův výraz, tak jste nadšený, protože...
1: Já se nemůžu odtrhnout od toho.
0: Od čeho?
1: No já se tady koukám na ten 15-minutový sestřih klipu, kde Brad Pitt jí a opravdu v každém filmu, kde jí, tak žvejká s otevřenou pusou a to je fuj. Tak.
0: Fuj,
1: jinak ho máme rádi.
0: Ho rádi, ale my budeme dál filmový, viď?
1: Budeme filmový a jestli teda navážeme tím, co se na nás valí, tak to opět můžeme oslým můstkem propojit s Bradem Pittem, který hrál, ježišmarja, před 15 lety, hrál v Troji.
0: To je možná ještě díl, to je ty bláho.
1: To bude ještě díl možná.
0: Třeba 20 klidně. No.
1: A byl tam teda nabitej. Pamatuju si, že tenkrát pochopitelně se připravil na tu roli, cvičil, aby byl fakt jako nasekaný, ale údajně mu nějakou... Nevím, ne AI, ale zkrátka mu prej dodělávali nohy, protože má prej hrozně hubený lejtka a stehno. Se nekeci. Tvrdí, no, je taková jako legenda.
0: Já myslím, že to pro něj muselo být hodně náročný, protože asi v rámci historických souvislostí nemohl úplně žvejkat cheeseburgera třeba, když hrál v Troji. Víš, jako, že to je jeden z filmů, kde musel prostě držet hubu.
1: Jo, přesně,
0: nebo
1: no.
0: Mohl mluvit, ale nemohl jíst, tak je by ho vlastně zpětně líto. No ale co teda teď vlastně?
1: No já jsem se chtěl dostat vlastně k tomu, že oblíbený režisér současnosti, asi ten nejlepší režisér současnosti, je Christopher Nolan. Zase pro kontext, já nevím, Počátek, Temný rytíř a Tenet, no prostě spousta skvělých filmů, Dunkirk, tak to je tenhle ten režisér. Tak teďka připravil obrovský historický řecký spektákl, který se jmenuje Odysea. Mimochodem, kdybyste na to chtěli jít, což já jsem chtěl, tak mě zaskočilo, že už před rokem jsem měl možnost si koupit lístky do IMAXu a byly vyprodaný. A celý je to natočený na ten prostě IMAXový formát, což znamená, že hodně do vejšky, hodně do šířky prostě toho obrazu vidíte výrazně VC.
0: Vidíte to výrazně VC. Hned.
1: Tak. Takže to se teďka, myslím, že už příští měsíc to bude v kinech. Mm. Akorát, vzhledem k tomu, že to je Odysea, takže to má jako příběhově jakoby podobný prvky jako Troja, tak se tam taky objeví Achilles, ale nebude ho hrát Brad Pitt. A tady se dostáváme jakoby k té zajímavosti, na internetu vznikají meme, protože Achilla bude hrát Elliot Page.
0: Ok, počkej, Elliot Page, no.
1: Elliot
0: teď?
1: Page byla jako Ellen Page.
0: Já vím. Já ji milovala, teda jeho se milovala, když hrála ženu, Elliot Page je transgender.
1: Ano.
0: A milovala jsem ji v jedné roli, teď si teda nespomenu, v jaký.
1: Juno se
0: ano,
1: to jmenovalo,
0: ano,
1: že
0: ano, byla těhotná puberťačka, je to ono.
1: Skvělý, naprosto skvělý film.
0: Love it, a to bylo skvělý, a tenkrát mě teda překvapilo, že chce být kluk, Andy, tak jako, u koho tě to jako by pak nepřekvapí, když to nevíš.
1: Ale takhle, kdyby ty chtěla být kluk, tak mě to taky překvapí trochu.
0: Jako a zrovna u mě by tě to překvapilo.
1: A možná tolik.
0: Možná tolik na nic. Ale Elliot Page je teď Elliot Page a počkej, on bude hrát Achilla.
1: Jestli jsem ty zkazky pochopil dobře, tak by Elliot Page měl hrát, ano, přesně Achilla. A no pojďme si říct, no. Že není tak jako namakanej, no, jako Brad Pitt tenkrát.
0: No, já jsem si všimla, že oni, ty jsi mi to podobně posílal, oni už dělají takový memečka teď, takový, jakoby, tak to řekni klidně, mně se mu totiž točí Elliotovi teď, který byl dřív žena, to takhle, no, ale on je to tak fakt tak jako je.
1: Je tak to teď, tak, no tak dobře,
0: neurážíme.
1: Představte
0: počkej.
1: Si tu scénku ikonickou z Troji, jak tam chtějí tu bitvu ukončit tím, že se střetnou dva nejlepší bojovníci za... Jeden a druhý tým jsem chtěl říct.
0: Za protistrany, no.
1: Tak, přesně. No a na té jedné straně je ten obrovský, třímetrový, plešatý, namakaný týpek a proti němu se rozbíhá Brad Pitt a on jakoby vyskočí takovým a jako píchne ho do krku a vyhraje to, jo? Achilles no, vyhraje.
0: Vidím to úplně, prostě.
1: Jenomže tenhle ten obrovský, třímetrový chlap na něj ještě předtím hodí oštěp. No a teďka, jak jsou lidi zlí na internetu, tak si prostě dosadili místo Brada Pitta...
0: Elliota Page.
1: Ten se rozbíhá, no, trefí ho ten šíp a konec.
0: Mrtvej.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
5: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
4: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
7: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
8: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
3: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
9: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
3: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, maximum muziky z Evropu 2 s Ivanou a s Koťákem a přichází ten čas, kdy opět se budeme trošku starat o naší pleť.
1: Ano, jako celý týden, tak i dnes a zítra naposledy pro vás budeme mít velice nabitý balíček kosmetiky s obsahem Exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga.
0: Mrkněte už teď na forlifemadaga.com, kde se dozvíte víc. Jestli můžu za mě něco úplně takového jako základního, na čem to stojí, tak není to kosmetika třeba jenom pro ženy, nebo jenom pro mladé, nebo trošku zralejší ženy, pro muže. Je to úplně pro všechny. Jsou tam dokonce i kojenci zahrnutí.
1: Jsou tam dokonce i exematici.
0: Ano.
1: Což je velice specifická skupina. Mám kamaráda, který s tímhletím má problémy,
0: tak mu řeknu, ať zavolá. Může za chvíli zavolat. A ty jsi říkal exozomy a taky PDRN, říkal jsi to?
1: Jo.
0: Protože počkej, to jsou teď vlastně aktuálně, to jsou úplně látky, které jsou aktuálně úplně nejvíc diskutovaný v beauty světě, a tak bych určitě doporučila za chvíli nastražit uši, protože budete moct vysoutěžit tenhle úplně skvělý balíček. Když uslyšíte, prosím vás, toto. Což je mimochodem naprosto nádherná věc. Damiano David, taky Tyla Neil Rogers, Talk to Me. Tak se rozhodně musíte rozhodnout.
1: Zavolat na 257 400 888. Když budete jako třetí, vezmeme vás do vysílání, ale to neznamená ještě, že jste vyhráli. Musíte správně odpovědět na soutěžní otázku, dostanete tři možnosti, no a pak už se děje vůle boží.
0: Pojďte na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
6: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
7: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
8: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
5: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
5: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
5: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
12: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
5: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
12: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
5: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
12: Taneční skupina roku.
5: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: Fade it.
14: Hle, to si, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
15: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Už 3.

0: Vlastně. Slyšeli jste soutěžní výherní znamení a song, který je naprosto jakoby skvělej, Talk to me, tak teď bych vás vyzvala Talk to us, protože vy můžete vyhrát úplně nádhernou věc, která vám pomůže mít vlastně hezčí život, když to úplně nepřeženu. Hezčí život, hezčí pleť, znamená hezčí život.
1: Hezčí ksichtík.
0: Hezčí ksichtík. My tady máme krásnou soutěž s českou profesionální kosmetickou firmou For Life and Madaga. Mrkněte už teď na forlifemadaga.com.
1: Hele, oni mají normálně věci i na tělo, jako na nohy a ta, i na vlasy.
0: No, no jasně, no.
1: Úplně všude.
0: Úplně všude, mají věci na všude. Mají věci na všude a my dnes soutěžíme o balíček právě kosmetiky s obsahem exozomů a taky PDRN.
1: To největší stres s vyslovením týhletý zkratky. Zvládla si to, Ivanko, zítra máme ještě jeden pokus. Každopádně my teďka vezmeme do vysílání někoho z vás, kdo se dovolal jako třetí v pořadí.
0: Myslíš, že tam někdo je? Haló?
2: Martin, ahoj.
0: Ahoj, Martine. Martine, čau, odkud voláš?
2: Volám z auta.
0: Volám z auta, my voláme zase ze studia a auto se nachází kde? Teda ne, že bych úplně chtěla tvoji úplně přesnou polohu, ale třeba odkud jsi, nebo kam jedeš, co děláš, jakou máš náladu?
2: Auto se nachází na cestě mezi Jihlavou a Znojmem.
1: Nice. No a teďka se přiznej, my jsme tě influencli, aby ses začal starat o svoji pleť, viď? To bys jinak nevolal.
2: Hele, s přibývajícím věkem přibývá i vrásek a asi by se to i hodilo.
1: To je rozumná řeč, to je rozumná řeč.
0: To se mi líbí, Martine,

0: Já vím, že se normálně se neptáme se lidí na věk, ale já nevím, proč bych chtěla vědět, kolik ti je. Můžu? Kolik pati je, tak?
1: 47.
0: To je akorát, tak je se začít teď starat.
2: Je krásný věk.
0: O tu pleť.
2: Tak, jdeme na položení soutěžní otázky, kterou máme tady pro čtvrtek.
0: Buď na Martina hodnej, koťáku.
2: Tak, Martine, pro ty, kdo hledají nejnovější trendy v péči o pleť, jsou ideálním řešením přípravky, které obsahují za A, vitamin D, za B, exozomy a ceramidy, anebo za C, výtažky z granátového jablka.
0: Chceš nějakou, chceš trošku to zamrknout u správné odpovědi, Martine?
2: Přestaň
0: mě, Martin, je
2: ne,
0: sympatický. Co
2: Martin
0: mám...
2: to dá. Martine, řekni to. Takže za A vitamin D, za B exosomy a ceramidy, anebo za C výtažky z granátového jablka.
1: Tak asi Bčko bych typoval, ale...
2: Tak to zkusme to.
1: Tak Bčko.
0: Prosím vás, já jsem se teď zapotila až úplně jakoby jiné na pleti, jako teď. No.
1: Hele, ono totiž dneska do těch jako přípravků se dá narvat prakticky jako cokoliv. Takže taková určitá úroveň podezření musí být,
0: Martina, líbí se mi tvůj přístup, jak jsi k tomu takový jakoby skeptický, zároveň přemýšlíš prostě hlavou a to je prostě skvělý, že vlastně šel potom, co cítil, že tak je, no. Gratulujeme, je to, gratulujeme. Gratulujeme, Martine. No. Počkej, budeš to sám používat nebo předáš jako dar?
2: No bude to používat, bude to používat. Říká,
0: a tak, tak to třeba jenom říká, třeba když se ho zeptám já, tak to řekne jinak. Dáš to někomu nebo budeš používat?
1: Já se to pokusím používat.
2: Tak jo.
0: Martine,
1: uvidíme, co to se mnou udělá.
0: No, těšíme se, až
2: no,
0: pošleš
2: hele,
0: fotku.
2: Fotku před a po, to je geniální.
0: Before after pošli, prosím tě, k nám do studia. Moc děkujeme, že jsi zavolal. A ještě jednou gratulujeme a vydrž mi teď na drátě, jo?
1: Perfektní.
0: Měj se krásně, čau. Tak to byl Martin, my můžete být taky jako Martin třeba ještě zítra mezi 9. a 11., protože soutěžíme, pokračujeme v tom a jsme v tom skvělí s Evropou 2.

0: Něco málo po 10. hodině teď zprávy a Lucka Hnětkovská.
1: Pěkné dopoledne, do Česka dorazí tropy. V následujících dnech nás čeká slunečné počasí s jen výjimečnou oblačností. Do konce týdne se budou teploty zvyšovat. V neděli má být od 25 do 29. Meteorologové ale nevylučují i překonání tropické hranice 30 stupňů Celsia. Ústecký soud dnes začal za velkého zájmu médií projednávat případ muže, který podle obžaloby mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu na Lounsku. Zachránila se útěkem, hrozí mu až 12 let vězení. Stejný trest hrozí i třem lidem, kteří muži podle policie s vězněním poslední oběti pomáhali. Teď už má slovo Zuzka.
2: Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svést se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i spoje z Prostějova na Boskovicko nebo z Přerova na Hřebeny Beskyd. Nabídku loni využili stovky cyklistů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pravidla pro používání mobilů má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Asi 200 škol se chystá pravidla zavést po prázdninách od 1. září. Při používání telefonu o přestávkách se přístup škol výrazně liší.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu dvou osobních aut teď vyšetřují na D1 na 10. kilometru. A to směrem do Brna. Na příjezdu do Prahy se zdržíte v koloně na D5. Popojíždět budete od 5. kilometru 20 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme oblačno až polojasno, během dne nás čekají místy dešťové přehánky a večer pak bude opět slunečno. Nejvyšší teploty budou příjemné 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky, Ivana Kulhánková a Koťák.
4: Tak Ivanko, co řekneme světu?
5: Víš, co řekneme světu? Nic, no tak ty
4: je to hodně.
5: Je to strašně moc. A teď už Michael Schulte a 5 AM z Evropa 2.
3: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: Taylor Swift už tak nějak na Evropu 2 patří. Posloucháte Maximum muziky s Ivčou a Koťákem.
1: A já chci říct, že Taylor Swift je pro celý svět taková legenda, jako je pro Evropu 2 třeba Pavel Cejnar, který? Má dneska narozeniny.
0: On má dneska narozeniny.
1: Už na něj koukáme, na něj koukáme. Zatím, nemusíte ho sem zatím volat, slečno Podrazka.
0: A nebo co, právě teď právě?
1: Co?
0: Teď ho zavolejme, teď. Pavle! Pavle, sem!
1: Pavle, my tady o tobě mluvíme.
0: Když
1: Pavel nese dvě velké krabice, na kterých je napsáno uchovejte v chladu. Co se v nich skrývá?
2: Ano. No, zkuste typovat.
1: Chlebíčky!
2: No jasně.
0: Ježíš, ale teď
2: na
0: počkej.
2: Každý party musí být chlebíčky.
0: Je tam, hermelínové.
2: Ale chlebíčky z Rábů musí být od Pardubic. Hele, asi jo.
1: Člověk. A to jsou z Pardubic chlebíčky?
2: No jasně.
1: Ty bláho, tak ty budou dobrý určitě.
0: Pavle, krásný dopoledne.
2: Dobrý jsou za tři.
0: Hele, to jsi měl spíš přijít z perníčky, ne? Katka Podrazka ještě tady ještě s náma.
1: Pravda.
2: Takhle perníčky byly, když jsme vyhráli titul.
0: Ty bláho.
2: Chlebíčky, když jsou narozeniny.
0: Pavle, musíme se zeptat. Jak můžeme říct ten věk? Můžeme, no tak jako.
2: Já bych to neříkal.
0: Je ti 50 let?
2: Já bych to řekl nějak jako šalamoucky.
3: Tak pádlo.
0: Je ti dobrý pádlo?
2: Pádlo? Může být.
0: Jak se cítíš, chlape?
2: No výborně.
0: Je něco, co třeba nevíš ve 40 letech a v 50 to víš?
2: Ne, já jdu proti proudu tím, že ve 40 jsem měl méně vlasů, než mám v 50.
0: Ale to je teda
1: hodně. Ano, to je dobrý trend, ale na druhou stranu.
0: Dobrý trend.
1: Tak my ti teďka necháme oslavovat tady s přáteli, protože abyste si to tady představili, my tady na Hagiboru
2: takhle, kdybyste
1: máme...
2: byli parťáci, řeknete, hele, my to vezmeme až do 13.
0: Ale my nejsme, takže my
2: nejsme. To jsem očekával, takže v 11 nashledanou.
0: To byl Pavel Cejnar. Jestli chcete samozřejmě, tak mu můžete pogratulovat mezi 11 a 13 hodinou. 50 let. Krásný věk. Posloucháte Evropu 2.
4: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Připoutej se.
13: Falcon uvádí Mandaloriane. Budeš trpět.
14: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
15: Chceme zabránit další válce.
13: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
14: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
3: Co to je?
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
18: Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
19: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
20: Jo.
19: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
22: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
23: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky s Ivčou a Koťákem. Budeme zase dneska filmoví. My máme rádi, když jsme filmoví, viď?
1: Já to miluju. Hele, a čtvrtky, ty já miluju úplně nejvíc.
0: Čtvrtky totiž milujeme nejvíc, protože jsou trošku Star Warsový. On totiž jde do kin, nebo už vlastně je teď v kinech normálně novej hranej celovečerní film Star Wars, Mandalorian a Grogu.
1: Ta kombinace je opravdu dobrá, protože představte si seriál, pokud znáte od Disneyho, tak prostě seriál Mandalorian sám o sobě je jeden z těch jako nejúspěšnějších seriálů, který vlastně jako Lucasfilms dokázali vytvořit. No a teďka si představte to spojení toho Mandaloriana a toho Grogu, což je v podstatě jako Baby Yoda.
0: Já to miluju.
1: Rostomiloučkej. Hele, já nevím, jaký to má rating, ale je to vlastně i jako pro děti, takže hele, mně se ta kombinace jako líbí moc. Takže super, konečně.
0: Mně se to líbí taky, vím, že můj muž na to se strašně těší. Myslím, že o víkendu jdou s naším synem, který mu je teda 7 a mám pocit, že to může úplně krásně jako ukoukat, je to opravdu hezký. A jak říkáš, je tam ten baby náč, takže když vidíte prostě ten marketing i toho filmu, tak vidíte ty plakáty, říkáte si, no, to je roztomilé.
1: Já tady mám jenom malinkatou jako vlastně legendu k tomuhle tomu snímku, ano, který už tady dneska je v českých a slovenských kinech. Zlé imperium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Jarina.
0: Je to Jarina napínavý.
1: A jeho malého mladého učedníka Groga.
0: Je to napínavý, napínový, to bude taky už za chvíli, protože už za chvíli, až řekneme teď, tak budete moc volat jako třetí, který se dovolá na telefonní číslo sem k nám do studia 257 400 888. Vyhraje, pozor, merchandising, tady k tomu filmu Star Wars Mandalorian a Grogu, je tam tričko, je tam láhev, je tam tote bag a vyhraje taky 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar, 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar. A jestli vás zajímá víc, tak mrkněte na stránky distributora Falcon. No tak já vám držím palce, protože to teď řekneme kdy, bude to 3, 2, 1, teď volejte na Evropě 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 36 minut k tomu a teďka je ten čas, kdy budeme soutěžit snímkem, který vstupuje do českých kin právě v dnešní den, a to je Mandalorian a Grogu. Já jenom můžu doplnit, pokud máte rádi předlohu Star Wars, tak se vám tohleto bude líbit. No a kdyby vás zajímalo, jak tohleto vlastně celý vzniklo, tak já jsem se vlastně dočet, že původně se mělo jednat o čtvrtou sérii seriálu Mandalorian, ale pokud si vzpomenete, tak ona probíhala v Americe taková stávka těch scénáristů. A díky tomu John Favreau, což je hrozně známý jako režisér, má na svědomí Iron Many a spoustu jako vynikajících blockbusterů, tak se právě s producentem rozhodli, že to přepracujou ve film, v snímek, ano, který právě teďka bude v těch českých kinech. Dokonce Pedro Pascal, který je vlastně za tou maskou toho Mandaloriana, prozradil, že Grogu, což je Baby Yoda, umí plavat. Nevím, k čemu je tato informace, jako v čem je důležitá.
1: Kravla nebo prsíčka?
0: Prsíčka.
1: Prsíčka určitě. Vy můžete vyhrát krásné ceny. Dneska například merchandising filmu Star Wars Mandalorian a Grogu, a taky 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a taky 4 vouchery na popcorn. Kdo by to nechtěl, doufám, že to bude chtít někdo, kdo se jmenuje jak? Halo?
2: Ahoj, tady Tereza.
1: Terezo, nazdá.
0: Teresko, ahoj, odkud voláš?
2: Z Žacléře.
0: Žacléř? Já ani nevím, kde to je. Kde to je?
1: Kde pa to je?
2: To je na u polských hranic na Podkrkonoší, takže kousek od Trutnova.
0: No tak zdravíme.
1: Zdravíme do Žacléře.
0: Kousek od Trauče.
1: Jsi filmovej, potažmo Star Warsovej fanoušek?
2: Já tolik ne, ale můj bratr to úplně strašně moc miluje.
1: Takže ty uděláš možná radost, nebo možná už teď vlastně děláš radost bráškovi.
2: Jo, určitě, protože on to je fakt milovník, má zkoumí všechny filmy od začátku do konce a teď byla soutěž u jedné banky s Mandalorianem a musela jsem klidně soutěžit taky, takže...
0: Ne, tak super. To je,
1: počkej, jo, a vyhrála jsi tam něco? Jakože prostě...
2: Tam bude rozlosování až teďka někdy, protože teď skončilo včera poslední kolo, takže se budou vylosovávat, takže to se teprve uvidí.
1: Hele, ta banka mi je zatím jedno, ale tady jsi vyhrála, hele. Tady jsi vyhrála a slyšíš to možná? Jak se jmenuje bráška? Jak se jmenuje tvůj bráška?
2: Michal.
0: No ale tím tvoje problémy nekončí, protože ty nemáš 2 lístky, ale dostala si 4.
1: 4 lístky, 4 popcorny.
0: A pozor,
1: popcorny.
0: Až máš, ano, 4 vouchery na popcorn, ty bych si teda nechal klidně. Že bych těm dal jenom ty lístky. Víš, udělal jsi toho jeden mega popcorn. Tak jo.
1: Moc gratulujeme a měj se krásně. Pozdravuj Míšu svýho. Čau.
0: Ahoj.
2: Mějte
1: se hezky. Já ani nevěděla, jak bude krásný, že dneska budeme tolik cen rozdávat, že uděláme tolika lidem radost, chápeš to?
0: Dneska je to dávačka, no, dobrý to je.
1: Posloucháte Evropu 2.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Sky Tower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Tower z Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6199 korun měsíčně.
7: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
13: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
14: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis. Jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
15: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
16: Piggy tábor na Monínci?
15: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
16: Ty jo, to bude super zážitek.
15: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 Maximum muziky s Ivčem a Koťákem. My se loučíme. Pavlíka vám tady za chvíli půjčíme, bude tady s váma až do 13 hodin, ale vzhledem k tomu, že tady má asi 135 kamarádů, kteří mu chtěli popřát k 50. narozeninám, tak jsme ho teď neulovili na tu předávačku. No, tak třeba příště.
1: Já jsem si tak nad tím hele zamýšlel a říkám si, tyjo, Pavel Cejnár, skoro 22 let součástí éteru Evropy 2. My jsme ještě jako vlastně z regionu, tak já si pamatuju, že Pavel Cejnár ještě historicky byl jako na jiném rádiu. Takže on v tom éteru má teda odkrouceno hodně a hodně. A kdyby jsme se mu chtěli někdy jako rovnat nebo vyrovnat, tak bychom tady museli vysílat ještě jako v 60.
0: No to ne. Teda, to teda jo, já se na to těším. Maria,
1: to bychom si přáli, ale
0: já
1: chci, teda...
0: Já chci, hele, tak ještě nám nebylo ani 40, tak pojďme ještě tu 60 nechat u ledu, sakra, jo. Teď se mi udělal úplně blbě. Já chci teprve oslavit 40, beď na to pyšná a pak mi říkej teprve, že budu někde 20 let a budu pak...
1: Je to tak, ano, musíme jít po těch dílčích.
0: Hele, ale jak vlastně ty jubilea tady, ne? Leoš. Leoš, to byla oslava.
1: Hele, Káťa Podrazka, 30, jo, prostě.
0: Žije 30?
1: Já 25, ty 40, jako pěkný, no, já si myslím, že dobrý. Tak zase zítra.
0: Už abys šel domů. Posloucháte Evropu 2.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Šreku, je ti dobře?
4: Jasně. Nikdy mi nebylo líp.
5: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině. První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendáji, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
6: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
5: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
3: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
5: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropě 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
2: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.

0: Ladí vás čtvrteční dopolední Evropa 2, 21. květen, krásný datum. No a my máme pro vás právě v 11 hodin víc Kačka Podrazka.
1: Krásné dopoledne. Ano, krásné datum je 21. května roku 2026. Je to 50 let, co se narodil náš kolega Pája Cejnar. Pavle, přeju ti všecko nejlepší.
2: Děkuju.
1: Hlavně hodně zdraví, štěstí, ať jsi spokojený.
2: Děkuju.
1: A prostě další dekády tady u nás v rádiu.
2: A už nemůžu mluvit.
1: Ach jo, ty jsi plačkavý.
2: Jsem.
1: Ježišmar, tak jdem na zprávy, jo? Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s covidem. Nájemní bydlení se v Česku týká už pětiny domácností. Podle dat Českého statistického úřadu žilo loni v nájmu téměř 1 300 000 domácností. Důvodem je dlouhodobě nízká dostupnost vlastnického bydlení, setrvávající vysoké úrokové sazby i změna životního stylu. A podle nového průzkumu se třetina mladých lidí už smířila s tím, že na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhne. A teď už zamíříme do regionu.
3: Park Zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit. Hlavní město totiž získalo přilehlou zahrádkářskou kolonii, která byla dlouho opuštěná. Radnice Prahy 9 chce získat do správy. Park Zahrádky tvoří menší rybník, kavárna a také několik prolézacích hřišť pro děti. V budoucnu by jich mohlo být ještě více. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si jí Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže totiž nemusela pustit.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 z Prahy do Brna. U sjezdu na Velkou Bíteš na kilometru 165 vjedete do kolony. S komplikacemi pak počítejte taky na D5 z Plzně do Prahy. Kolona se sune od Loděnice až na Pražský okruh na Ořech. Je to tady asi na 50 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Jak jsi říkala, na 50 minut, krásný číslo, no.
1: Ta padesátka, veď. No a jestli projíždíte obcí, tak nezapomeňte, že i tam se jede 50. Dnes máme oblačení až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky, ty se mají objevovat lokálně, přičemž četnější budou na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje maximum muziky s Pavlem Cejnarem.
2: Chtěl jsem pustit v dnešním vysílání 50 písniček, to asi nestihnu do té 13. ale budu se snažit, vyberu z těch 50 to nejlepší, aby lidi měli dobrou náladu a úsměv na rtech. Seš pro?
1: Hele, za mě je to takový pade na pade.
2: Ano, tak jdeme na to. 7 minut po 11. hodině. Zayn, Fastboy s Topikem a já vám přeju pohodovej čtvrtek s dobrou náladou a vaší stále dopolední Evropou

čtvrteční dopolední Evropa 2, tak pojďme, dáme si Machine Gun Kelly, Miss Sunshine a nebo za chviličku Terra, Do You See? Může bejt. 12, skoro 13 minut po 11. vám přeju stále pohodovej čtvrtek. S Evropou 2, to jsme my. Hey,

0: Ladí vás dnešní čtvrteční a dá se říct na mnohých místách prosluněná Evropa 2 a jak jsem slíbil, i dnes budeme soutěžit a mám tady vlastně takovou kampaň, která se jmenuje Hele Motorka. Nevím, jestli jste to zaznamenali. Hele Motorka, chceme, aby těch nehod motorkář a automobilisti, aby prostě ubývalo a tak podobně. Takže soutěžíme s Besipem a kampaní Hele Motorka. Ta upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče automobilů, aby na ně v provozu dávali pozor. Protože jsou tam takové ty mrtvé úhly, známe to, dejte na to majzla, ať se nic hroznýho nestane. Ba naopak, přejeme vám šťastnou cestu, pokud někam budete cestovat. No a mám tady i dnes voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Opět tady mám motorkářský zvuk. Jakmile ho uslyšíte někde mezi songy, tak volejte sem do studia na 257-400-888. Tak držím palce, ať to vyjde zrovna vám. 20 minut po 11. Moniky mají svátek, velká gratulace vám ostatním. Dobrou náladu s vaší stále dopolední Evropou 2. Maximum muziky.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A ta přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
7: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
8: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
9: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
10: Jo.
9: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
2: A to jste věděli, že Exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem Exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
5: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
10: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
14: Právě v

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026. S odpolední show Evropy 2.

0: Ladí vás dnešní čtvrteční dopolední Evropa 2 a já tady mám jedno fopa. Co se stalo, jo? Představte si, že jedna britská regionální rozhlasová stanice, já nebudu říkat ani, jak se jmenuje, ono to je úplně jedno, jo? Tak omylem oznámila, že zemřel britský král Karel III. Tady ten 77-letý panovník byl ovšem v tu chvíli s královnou Kamilou na návštěvě severního Irska. A teď si tady říkáme v rádiu, sakra, jak tohle to se může stát, tak jsem jako potom pátral. A podle všeho moderátor tamního rádia přečetl zprávu o úmrtí Karla III., kterou stanice, podobně jako mnohá další média, už mají připravenou pro případ nejhoršího, aby ji mohla zveřejnit co nejrychleji. A technickým nedopatřením však sdělení uniklo předčasně. Tak chápete to? 15 minut prý ta stanice se odmlčela, než se do éteru vrátila s omluvou, takže omluvili se. Já bych jenom chtěl říct, že teď posloucháte Evropu 2 a tohle to se u nás stát nemůže, protože my nic připraveného nemáme, tedy skoro nic. Muziku jo, Adonis anebo Oliver Tree už za chviličku na Evropě 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
2: Připoutej se.
3: Falcon uvádí
4: Mandalorian. Budeš trpět.
3: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
5: Chceme zabránit další válce.
4: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
3: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
11: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
10: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
12: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
13: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
14: No, Alena Walker, Faded.
15: Jo, faded.
16: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
13: Imagine Dragons.
16: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
18: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
19: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: čtvrteční Evropa 2, no a já tady mám něco pro všechny milovníky Pokémonů. Milovníci Pokémonů budou mít, a ne tady u nás, ale v Japonsku, nové poutní místo. Představte si, že malé regionální letiště na ostrově Honšú aktuálně podstupuje rekonstrukci. A jakmile to dokončej, tak budou kouzelné postavičky dohlížet na cestující prakticky z každé zdi. A na hlavní hale bude dokonce dominovat rozesmátý Pikachu usazený na letadle. Dokonce i letadla jsou nějak tak jako pomalovaná různými Pokémony, takže je třeba, aby jsme si to dělali hezký. Dokonce někdo říká, že je to taky pro ty, kteří se bojí létání, že takovéhle prostředí v tom se uvolní a hnedka to cestování bude snazší. Tak hlavně, ať pokud někam budete cestovat, ať je to kamkoliv, tak ať hlavně v pořádku doletíte, tak vám přejeme, ať máte takzvaný happy fly. Za chviličku se pojďme podívat taky do kin, protože dneska je čtvrtek a máme premiéry, takže kdyby někdo chtěl do bijáku, může jít třeba na tento film.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Šreku, je ti dobře?
3: Jasně. Nikdy mi nebylo líp.
4: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině. První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendayi, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
5: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
4: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
2: Zvládl jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
4: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je tady poledne, čtvrtek 21. květen a Evropa 2 má pro vás zprávy, čerstvé zprávy. Teď už Káťa Podraská.
1: Krásné poledne. Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to čerstvě podepsané memorandum o pořádání aviatické pouti na hradeckém letišti do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti 30. a 31. května. Představí se přes 40 letounů. Dvě ruské stíhačky se minulý měsíc nad Černým mořem nebezpečně přiblížily k průzkumnému letadlu britského letectva. Informovalo o tom nyní britské ministerstvo obrany s tím, že k incidentu došlo v mezinárodním vzdušném prostoru v rámci operací NATO zaměřených na zabezpečení východního křídla aliance.

0: A teď už se nám hlásí Lucka.
1: Likvidace dolu na Karvinsku pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Pod povrchem končí výstavba hrází a jámy se připravují na zásyp, který začne v červnu. Vše, co se nevyplatí vyvést na povrch, jako jsou některé stroje nebo vozíky, už v chodbách zůstane na pořád. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Vedení české fotbalové reprezentace teď v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: S velkými komplikacemi musí počítat řidiči kamionů na D1 ve směru z Prahy do Brna. Do kolony vjedou na 156. kilometru. Kolona se pohybuje až do omezení v Brně. Zdržení pro kamiony asi na 2 hodiny.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Dneska máme oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky. Přes den nám teploměr ukáže 18 až 23 stupňů a nejvyšší teploty se očekávají v Polabí a taky na Jižní Moravě. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Maximum muziky s Pavlem Cínerem.
3: Ještě nebyla soutěž, bude a bude taky flashback, tak nikam neodcházejte a držte krok s vaší čtvrteční Evropou 2. Tak hezkej den.
2: Evropa 2.

se říká pohoda na maximum, ta květnová na mnohých místech prý prosloněná, to je dobře. Teď Ema Drobná a očekávaná je taky soutěž. Hezkej čtvrtek s Evropou 2.

0: Na Evropě 2 soutěžíme s Besipem a jeho kampaní Hele Motorka. Mimochodem, projekt Hele Motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. A teď o co jde? Tady ta kampaň Hele Motorka upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče automobilů, aby na ně v provozu dávali pozor. Svou nepozorností totiž zaviní polovinu střetů s motorkami. No a jak už jsem říkal a lákal jsem vás, tak dnes mám tady voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Tak kdo chce, nehlásí se, ale teď popadne telefon a volá sem do studia na 257 408 888. Jinak nezapomeňte, Hele Motorka je pro všechny, aby bylo bezpečněji na silnicích, aby třeba v těch mrtvých úhlech jste nepřehlédli motorkáře. Oni jsou rychlí, tak aby se nic špatného a škaredého nestalo. O to samozřejmě v této kampani Hele Motorka jde. No a bude to fungovat tak, že když pojedete autem, tak si dejte challenge. Vždycky, když uvidíte motorku, kdo ji uvidí jako první, může třeba získat nějaký bod. Taková ta vnitřní v autě soutěž. A ještě k tomu může říct Hele Motorka. A hnedka řidič zbystří a nešťastné věci se nestanou. Tak ale teďka tady mám poukaz na 5000 korun na nákup bezpečnostních prvků. A já se ptám, kdo se právě teď do Evropy 2 dovolal? Haló, kdo tam je? Tady je Evropa 2?
1: Tady je Aleš, ahoj.
0: Aleši, já tě zdravím. Ty seš v autě zrovna, viď?
1: Přesně tak.
0: Tak, a když vidíš motorku, tak odteď by si mohl říct, Hele Motorka, je to kampaň, která by měla vytvořit bezpečněji ještě na silnicích. No a aby si získal tu... ten poukaz nebo voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun, tak mám tady otázku a ptám se, jaký faktor významně ovlivňuje závažnost následků nehod motorkářů? Za A. kvalita povrchu silnice, za B. barevné provedení motocyklu, a nebo za C. rychlost.
1: Tak já si myslím, že to je za C.
0: Za C. rychlost. A myslíš si velmi správně. Tak hlavně pozor na rychlost, jezděte tak, jak by se mělo jezdit. Tobě velká gratulace. Kam cestuješ, prosím tě?
1: Momentálně pro balíček.
0: To je hezký, tak ať dojedeš v pořádku, ať ti balíček i jízda udělá radost. A pozor na motorkáře, jakmile nějaký uvidíš, nezapomeň si říct Hele Motorka a vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily, jo? Měj se hezky.
1: Jasně, díky.
0: Ahoj. A vy ostatní, dávejte dobrý pozor a vždycky, když uvidíte nějakou motorku, tak si řeknete, Hele Motorka. Evropa 2.
2: Maximum muziky. Nastav uši hvězdám.
3: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
4: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2. We
5: the hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
6: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa 2.
2: Europa 2.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Toto je.
14: Dobravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
20: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
21: Zpátky k muzice.
22: Europa 2. I see a million faces I'll never know.

Jdeme hudebně zaspomínat a já opět to udělám s takovým kvízem pro vás. Nikam se nedívejte, zkuste si to tipnout. Je to, abyste se zamysleli a možná abyste si nějaké hezké věci připomněli. Tak z jakého roku je tady ta skladba, kterou teď pustím? Já připomenu, že je to z alba One Way Home. Hooters asi tady nemusím představovat. Hooters to je prostě parta, která má americké kořeny, americká rocková parta, která se dala dohromady v roce 1980 ve Filadelfii. To je vlastně taková jako, že malá nápověda. Nebyl to vůbec jejich debut, ale hlavně tady ten single je velmi znám. A podle mě, i když třeba někomu z vás Hooters nic neřeknou, tak podle toho soundu a vůbec podle té melodie budete vědět. Tak schválně, z jakého roku pochází tady ta skladba, která se jmenuje Johnny B? To je dnešní čtvrteční flashback s datem 21. května. Zkuste si to říct jen tak mezi sebou. No a už za chviličku to odhalíme na konci písničky. Tak hezký den s Evropou 2.

0: Tak co melodie? Melodie je velmi známá. Hooters, Johnny B. A kdo řekl, že to je z roku 1987, měl pravdu. Velká gratulace. Dermot Kennedy a nebo Lost Frequencies už za chviličku. Další flashback opět zítra pouze na Evropě 2.
1: Maximum tvý muziky. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
8: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
7: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
9: Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Volka a Free Fire. Free Fire.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
15: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
16: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i tři vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
17: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.

0: Ladí vás dnešní Evropa 2, hezký čtvrtek vám přejeme, za chviličku 13. hodina a mě přišel vystřídat a vysvobodit ze studia tady náš kolega Indra Ekl. Já říkám vysvobodit takhle, já prostě miluju rádio, to musím říct hnedka na úvod, ale vysvobodit z toho, že venku je příjemné květové počasí a já se na to těším. Indro, mám pravdu?
1: Pájo, máš pravdu a myslím si, že tak dnešní den se na tom můžeš těšit ještě o něco víc, neboť máš narozeniny.
0: Ano, ty jsi to zase propálil.
1: Ty bláho, počkej, ty jsi na Evropě 2, teď jsi mi řek, 22 let.
0: Ano.
1: Tady jsou vylepený normálně fotky a já nevím, jestli to je jako z tvýho Instače nebo Facebooku, nebo jestli to jsou úplně nějaký archivní věci.
0: Některý jsou dost archivní.
1: Dost archivní.
0: Ano, postupem jak to šlo. Ty, když to takhle jako otevřel, no, tak já musím říct, že jsem vlastně skoro půl svého života tady za mixážním pultem Evropy 2.
1: To už.
0: A takhle to miluju, protože dá se říct, a já si myslím, že i Leoš to tady říkal několikrát, já nevím, jak to mají ostatní, ale pro mě je Evropa 2 druhá rodina.
1: Ano, ano.
0: Druhá rodina. No a jsem za to nesmírně rád a prostě chtěl bych jenom říct, že i v druhém poločase mýho života doufám, že našim posluchačům budu držet flek tady na Evropě 2.
1: Třeba uděláš prostě rekord. Počkej, a Leoš je tu jak dlouho?
0: Leoš je delší dobu.
1: Ještě, takže ten už
0: 26. Podle mě, 26, no. Já byl ještě 8 let v pardubickém rádiu Live,
1: ano,
0: který už neexistuje. Hmm. Vlastně, no a teďka tady, no, takhle.
1: Ale jako hned jsem, když jsem sem přišel, tak jsem koukal, pač tady jsou i ty podobizny, jakože tvoje hlava prostě focená, že si to už dá jako masku, jo. Jako
0: no, oni v tím všichni přišli, no, jako, a měli to před sebou. A já říkám, tolik sejnů jsem ještě neviděl. Ale všichni ti sežrali chlebíčky a nezbyl na tebe ani jiný chlebíček, nevadí ti to.
1: Ale to je v pohodě, jenom jsem chtěl jako říct, že prostě teď jsem nedávno čet nějakou takovou jako věc, že stárneme pomaleji všichni, že vypadáme jako líp,
0: ano,
1: logicky, lifestyle, všechno a tak dále. A jakože, hele, napade dobrý, jako.
0: No, takhle.
1: Když koukám na ten tvůj, víš tady, na ten vytisklej i reálnej obličej, jako
0: no,
1: napade v pohodě.
0: To je před čtyřicítkou, jo? A teď
1: tohle
0: tady se mi podívá. Hele, my oba dva jdeme proti proudu, protože oba dva, to by samozřejmě, oba dva v 50 budeme mít víc vlasů
1: než ve 40.
0: Je to tak, ty taky, viď? Ty taky.
1: A nebo se ještě dá nalepit tupe. To už je úplně super. Takže
0: mám takový taky, ale je to strašně. Je to drahá věc.
1: Je to poprý, no.
0: Je to drahá věc.
1: No.
0: Není tak nepříjemná, co jsme postoupili, ale je to drahá věc. Každopádně drahá je i návštěva třeba babičky, dědečky nebo kohokoliv, takže ano, vám přejeme, udělejte někomu velkou radost.
1: No, jo, určitě,
0: to je prostě boží.
1: Prachy.
0: No a já předávám Indrovi. Mějte se hezky, hezký čtvrtek 21. květen. Tak ahoj, Indro.
1: Užij si narozeniny, Fájo, všechno
0: nej. Čau. Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: IKEA je teď všude. Co na ní všichni vidí?
5: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
6: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
3: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
2: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
3: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
2: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
3: Taneční skupina roku.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád i večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, ale na volkra Faded.
0: Jo, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Ahoj, já se tak těším.
10: Na co se těšíš?
9: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
10: Je, yeah, a kam?
9: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
10: Fakt? Já chci jet taky.
9: Tak mrkni na www.piggy.cz.
10: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
0: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a ne Jakoby Show.
1: Ale budeme si spolu.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou Podrazkou.
1: Krásné odpoledne. Na mnoha místech v Česku končí topná sezóna. Pražská teplárenská dnes přerušila vytápění. Teplo z ní doteď mělo 250 tisíc domácností. Topnou sezónu ukončují vzhledem k předpovědi počasí. Dánské úřady rozhodly, že velryba známá jako Timmy bude odtažena na pevninu do přístavu Grená. Vyplavené tělo uhynulého zvířete je v současné chvíli na mělčině u ostrova Anholt, který je navštěvován turisty, a panují obavy, že nafouklé tělo keporkaka může explodovat. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Silniční motocyklové závody v Hořicích na Jičínsku o víkendu zkomplikují dopravu mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Řidiči budou muset jet objížďkami. Závod se koná asi na 5 kilometrů dlouhém přírodním okruhu, který vede městem a lesy severně od Hořic. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Do fotbalové reprezentace se na sraz před mistrovstvím světa po zranění vrací Adam Hložek. Tým čítá 29 jmen. Finální výběr oznámil trenér Miroslav Koubek koncem května pro přípravném utkání s Kosovem. Kouč českých fotbalistů povolal na sraz 3 nováčky. Teprve 17-letého Huga Sochurka, Alexandra Sojku a Kristofa Kabonga. V nominaci na sraz před mistrovstvím je i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávie nedávno vyřadila z kádru.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 v Ostravě směrem do Brna na kilometru 358. Blokuje provoz odstavený kamion. Provoz tady aktuálně řídí policie. Kolony se tvoří v obou směrech a směrem do Brna je pak zdržení asi na hodinu.

0: taky venku.
1: Dnes máme oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytovat přeháňky. Přes den teploměr ukáže 18 až 23 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
2: Je to tak, pojďme na další maximum muziky. Přejeme hezký odpoledne, mám to pro vás hromadu. Bude i velmi zajímavá soutěž, která může zachraňovat i životy teoreticky. To vše za chvíli tady na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, jestli máte rádi hodinky, tak teď to bude pro vás, protože svět oblítla informace, asi kolik to, 4-5 dní, o tom, že tedy byla vydána nová kolekce v rámci spolupráce dvou velkých jako hodinářských firm, samozřejmě každá trošku jako na jiném konci možná lehce, asi každý jak to vnímá. Jde tedy o Audemars Piguet a Swatch. Jo, ta jedna jako super extra ultra luxusní prémiová značka, ta druhá taky skvělá samozřejmě, o tom žádná. Nicméně to nejzásadnější je, že vlastně díky této kolaboraci se stává vlastně to, že nemusíte nutně utratit za hodinky 250 tisíc, to ještě v tom nejlepším možná případě, že možná se vzít třeba 400 a víc, jo, v případě Audemars Piguet. Ale jde prostě o to, že v té spolupráci se Swatch je prostě možný si spoustu těch modelů, který připomínají Audemars Piguet jako takový, tak si je koupíte za lepší cenu. Kolaboraci se Swatch. Zajímavý, mají jako celou řadu, určitě na to případně mrkněte, co si o tom budete myslet, co by prostě hodinkový, případně nadšenci. Pochopitelně jsou tam i jako kritiky toho, že vlastně takhle jako prémiová značka vlastně dělá spolupráce a prodává podobný design za lepší cenu a tak dále a tak dále. A pak to nejzásadnější a nejzajímavější, co by na tom přišlo, bylo to, jak prostě ty prodejci, takový ty pouliční a podobně, jak prostě měli skoro už ve stejný čas připravený ty fejkový varianty těch hodinek. Jo, že prostě v těch oficiálních krámech se stály prostě desítky, no, stovky metrů fronty a pak prostě nějaký tam prodavač v Paříži chodí, jo, jako s tím baťohem, s těma různýma náramkama, řetízkama a do toho má už tyhle ty hodinky v den, kdy vlastně se začínají prodávat oficiálně teprve jako v rámci launche. Zajímavý. Tyhle ty jsou vždycky prostě připravený. Jak oni to dělají?
1: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesního. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesního a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cyklopárty široko daleko od 5. do

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, když jsem slyšel takovou velmi zajímavou radu. Pravda, není úplně jednoduchý se jí vždycky držet, ale souvisí to samozřejmě s kariérou nebo s penězma a s tím, že člověk jako ideálně, v ideálním případě by měl dělat skutečně to, co ho jako baví, to, co ho tak nějak jako přitahuje. Pakliže nemůže najít zrovna to, přesně konkrétně, tak může jít aspoň tím podobným směrem a třeba se k tomu časem potom dostat. Každopádně díky tomu, že člověk bude dělat to, že ho to baví a bude prostě to mít rád skutečně, nebude tam sedět jenom kvůli ten prachům, tak paradoxně potom ty prachy právě o to více jako budou mít tendenci přijít. Teď jsem koukal na jednu story, nevím, jestli jste o tom slyšeli, jak dělá frajer v Oslu tu neapolskou pizzu ze svého balkóna. Prostě dělal rád hrozně doma pizzu neapolskou. Evidentně mu to šlo skvěle, až tak skvěle, že si řekl, ale proč bych vlastně si z toho jako nemohl udělat biznis, jo? Samozřejmě nevím, jak to tam je konkrétně jako ze zákony, jestli podnikání z balkónu funguje nebo ne, ale když to je jako úplně v tom nejnižším, tak možná, jo. Frajer dostal za první hodinu a půl asi 90 objednávek, ale lidi mu stojí normálně ve frontách prostě pod tím balkónem. Tak jsem si říkal, to je přesně ten příklad toho, kdy jako ze dne na den se může úplně změnit profesní život tím, že prostě člověk se rozhodne nějakým způsobem udělat ten první krok a dělat to, co ho skutečně baví. No, můžete to, nebo můžeme to každý zkusit. Já jsem to dal, my vlastně tady většinou v rádiu máme jedinou výhodu a to je ta, že nás to tady baví, ta práce. Jinak bychom tu samozřejmě nebyli, že? Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
5: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
7: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
5: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
13: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Evropu 2 mám pro vás nejspíš dobrou zprávu. Tedy pro všechny z vás, kdo třeba mají rádi Agenta 007, anebo hraní počítačových a konzolových her. Protože tyhle ty dvě věci se teď potkávají v jednom projektu, který se tam jmenuje 007 First Light. A je to nově ohlášená tedy videohra. No nově, ona už samozřejmě nějakou dobu ohlášená je, ale už za týden bude vycházet 27. května. Já o tom mluvím hlavně z jednoho nejdůležitějšího důvodu, a to je vlastně to, jak dneska vlastně jsou v kurzu hollywoodský normálně AAA herci ve videohrách. Jo, dříve něco nemyslitelného, od roku 2020 se to velmi zásadně všechno změnilo. I vlastně během covidu příjmy obecně nebo obraty ve průmyslu videoher asi snad čtyřikrát, jestli se nepletu, předčili tyhle ty výsledky finanční v rámci Hollywoodu. No a opět právě přichází docela jako velká persona na, tedy nechci říct plátno videohra, prostě na konzole, a to je Lenny Kravitz. Jo, po tom, co třeba například v Cyberpunku hrál Keanu Reeves, což bylo jako hodně veliký, je to fenomenální hra, doporučuji. I těm, kdo snad ještě nikdy nic nehráli, tak Cyberpunk musíte vidět na vlastní oči. Tak vlastně tentokrát Lenny Kravitz, který přichází v roli záporáka, hlavního záporáka, vlastně v nejnovější hře o agentovi 007, jak to údajně jakoby začalo, taková jako geneze. Velmi zajímavá story to bude. 27. květen. Máte se na co těšit.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Připoutej se.
3: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje.
4: Hej!
3: Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
5: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
3: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
6: V pořádku.
3: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
7: To je způsob náš.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
1: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Walker, Three Faded.
13: Jo, Faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
17: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
17: Muhammad Komar na stát.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
18: Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 14. hodina odbíjí a Káťa Podrazká má aktuální zprávy, pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s covidem. Nájemní bydlení se v Česku týká už pětiny domácností. Podle dat Českého statistického úřadu žilo loni v nájmu téměř 1 300 000 domácností. Důvodem je dlouhodobě nízká dostupnost vlastnického bydlení, setrvávající vysoké úrokové sazby i změna životního stylu. A podle nového průzkumu se třetina mladých lidí už smířila s tím, že na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhne. A teď už Lucka.
2: Likvidace dolu na Karvinsku pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Pod povrchem končí výstavba hrází a jámy se připravují na zásyp, který začne v červnu. Vše, co se nevyplatí vyvést na povrch, jako jsou některé stroje nebo vozíky, už v chodbách zůstane na pořád. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapu by měl mít zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si jí Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže nemusela pustit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 v Ostravě směrem do Brna. Na kilometru 358 blokoval provoz odstavený kamion. Před chvílí ho ale odtáhli, kolony se pomalu rozjíždí. Směrem do Brna je zdržení na desítky minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dneska máme oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přehánky. Přes den teploměr ukáže 18 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty se očekávají v Polabí a taky na jižní Moravě.

0: Máme po zprávách a teď už si slovo opět na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Když vyslovím slovní spojení pohonné hmoty, co se vám vybaví, asi těch 45 až 50 korun, ne, předpokládám. My vás tím trošku možná pomůžeme, protože budeme rozdávat tankovací kartu na 5000 KČ. Dobrá zpráva, ne? Za chvíli více info tady na Evropě 2.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2 a v rámci dnešní kultovky opravdu zásadní věc. Z roku původně, tedy 1966, ta věc byla od Johna Denvera, jmenovala se Baby I Hit To Go, ale vy určitě budete znát nejspíš tedy od Chantal Kreviacuk. Je to totiž track s názvem Leaving on a Jet Plane z roku 1998. Fenomenální záležitost dnes v dnešní kultovce tady na Evropě.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Připoutej se.
9: Falcon uvádí
10: Mandalorian. Budeš trpět.
9: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
11: Chceme zabránit další válce.
10: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
9: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.
15: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám pro vás zásadní informaci ohledně tedy jedné vychytané soutěže, která tedy přijde velmi, velmi brzo. Půjde tedy o soutěž s Nissanem a budete moct vyhrát tankovací kartu na 5000 korun, což se tedy v dnešní době s dnešními cenami pohonných hmot docela hodí, ne? Co pro to musíte udělat? Je to velmi, velmi jednoduchý. Pojďme si dát výherní signál, třeba Youngblood a Suburban Requiem, velmi známý to track. Kdo se dovolá na 257-400-888 jako třetí, zatímco začne tenhle ten song hrát, tak tedy bude mít možnost se zúčastnit této soutěže v Éteru live s tím, že tedy dostane soutěžní otázku, která se týká tedy značky Nissan. Nebude to nikterak složitý, ale připravte se, klidně se zatím jako tak trošku Nissan proskoumejte, ať jste na to ready. Za chvíli tedy bude hrát Youngblood, tak vám držím palce a vydržte vlnu. Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, tohle byl Youngblood a Suburban Requiem, tedy náš dnešní výherní signál na Evropě 2 ohledně soutěže s Nissan. Ten totiž dlouhodobě přináší vozy, které propojí moderní technologie, bezpečnost a radost z jízdy, ať už jde o každodenní cestování po městě, rodinné výlety nebo delší cesty za zážitky. Cílem Nissany nabídnout řidičům spolehlivýho partnera pro každý den. Aktuální letní nabídka je příležitostí vybrat si nový vůz Nissan výhodněji a získat k němu tankovací kartu zdarma. Mimo jiné, o to i dneska hrajeme, ale ještě tedy zítra v ranní show, tak to bude úplně ultimátní, protože to se bude soutěžit o palivovou kartu v hodnotě 20 000 korun. Nicméně, dnes tedy palivová karta za 5 000 korun a jako třetí na 57 408 88 se nám dovolal Jarouš. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Jarouši, prosím tě, dostaneš soutěžní otázku, která je strašně jednoduchá. Kdyby si musíš ji prostě vědět, to je úplně jasný. Poslouchej, který z těchto modelů Nissan je ideální pro ty, kteří chtějí vystoupit z řady a hledat stylový městský SUV? Takže za A Nissan Juke. No, ty to už víš. Nissan Juke, samozřejmě. Tam byla právě takový chyták. Buď Juke, anebo Jam. A ty už to odhalil úplně ještě dřív, než to začalo skoro. No tak ti...
1: Protože já vás vždycky postoukám. A Káťa, když tam říká vždycky ty, když je tam s Leošem, nebo...
0: Ano.
1: Vždycky to říká a... Spousta lidí se
0: netrefí. Jo, a pozor, ty už to máš naposlouchaný. A ještě je vtipný mimochodem.
1: No.
0: No vtipný je, že totiž pes Káti Říhový se jmenuje Jules mimochodem, jo.
1: Já vás poslouchám furt.
0: No tak to si, hele, teď to bylo pro tebe naprosto zásadní tohle, že posloucháš Evropu 2 furt, protože jsi vyhrál palivovou kartu za 5 000, tak ti moc gratuluju. No, tak si to užij. Hodně šťastných kilometrů a ještě mi nepokládaj, prosím tě, jo?
1: Jasný.
0: Tak jo. No tak vidíte to. Evropu 2 se skutečně vyplatí poslouchat. Jak jsem říkal, ta soutěž je tedy i zítra s tou onou hlavní výhrou. Tak držím palce. Jsme Evropa 2. Maximum tvý muziky.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a já už to samozřejmě vítám mé kolegy Tomáše a Zorku.
1: Dobré
2: a odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tady je vyvěšeno dneska v rádiu Happy Birthday, to znamená, že Pája Cejnal, měl si představte narozeniny.
1: Je to
0: a
1: tak.
0: Bylo mu 50 let.
1: Jo. Neuvěřitelné, to je neuvěřitelné. Století.
0: A tak jsme tady dělali vlastně takový seznam.
1: Promiň, já jsem se musela pousmát, protože samozřejmě to na mě i skákalo na Instagramu, byla tady krásná oslava, to je všechno úžasný, Pájovi přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví samozřejmě, ale strašně mě bavily ty komentáře pod tím, jak vlastně další 50, než jo, asi víš, po nějakých 3 týdnech a ty lidi. Na Evropě 2 se rozmohl takový nešvar. Takhle, 50 přibývá a rádio pro mladé už možná nejsme.
2: A tak všichni lidi kolem mě, mého věku, mě už bude 50 za pár chvil. Připravili si pořád stejně mladý, to znamená, že to je rádio pro mladé.
0: Tomáši, já si přesně pamatuju, když jsme ještě vysílali spolu, jak ti bylo 38. No. A já jsem si říkal, ty krásu, 38, to až mě bude 38, tak to už budu, jako to už teda budu dál. No a teď mi bude 40
1: třeba. No vidíš, že jsi dál.
2: Takže se sebou nejseš dál, počkej.
0: Nejsem dál.
2: Stejně je to ne, v hlavě, no, jsi pořád chlapec.
0: No je mi 39 teda, no. Takže jsem dál jako, ale pozor, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, že já jsem je to čet, že se nějakým způsobem, teda už ukazuje, že biologicky stárneme skutečně pomaleji. Mm-hmm. No všechny ty doplňky stravy, lifestyle, to, že se fakt máme luxusně, i když si to třeba nemyslíme, někteří, tak jako to na nás vlastně v tomhletom směru pozitivně jako je vidět.
2: No
0: víš,
2: jistě.
0: Takže jako i tak, jak jsi říkala, Zorko, vlastně rádio pro mladý.
1: A tak jako, kdo by Pájovi prostě Alešovi řekl nový... 50?
0: No právě.
2: To už všichni, když to vědí, že to děláme.
1: Ježiš, Tomáš.
2: Kdyby nebyly zprávy a sociální sítě, možná by jim to neřekli.
1: Zase za všechno můžou sociální sítě.
2: Kamarád a známý vlastně ten, co jsem dělal tábory, to bylo 80, hlavní vedoucí, že?
0: Ano,
2: 80 let a říká, člověče, jako já když se pijem zrcadla, tak je to tak, tak vypadá to takhle, ale v hlavě je mi pořád těch 20.
0: Mm. To je fakt, no.
2: Je to pořád stejný.
0: No jasně, a čím starší seš, tím více vlastně jakoby měníš pak do toho dětského toho. A to je známá věc.
2: A protože uši vedou do hlavy, tak jsme pořád rádi pro mladý, jak říkám.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Krásný.
0: No tak jo, tak dva mladíci nastupují za chvíli po mně.
2: Ano, ahoj.
1: Ahoj.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Evropa 2, 8.

0: Odpolední show na Evropě 2, minuta po 15. tedy startujeme a Káťa Podraská má aktuální zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Do Česka dorazí tropy. V následujících dnech nás čeká slunečné počasí s jen výjimečnou oblačností. Do konce týdne se budou teploty zvyšovat. V neděli má být od 25 do 29 stupňů. Meteorologové ale nevylučují i překonání tropické hranice 30 stupňů Celsia. V hospodách za poslední rok klesl prodej piva asi o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. Podíl piva zároveň klesá i na celkových tržbách. Zatímco v roce 2019 před covidem podíl piva na tržbách v gastronomii činil 21%, loni to bylo pouze 14%. A teď už Lucka.
2: Silniční motocyklové závody v Hořicích na Jičínsku o víkendu zkomplikují dopravu mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Řidiči budou muset jet objížďkami. Závod se koná asi na 5 kilometrů dlouhém přírodním okruhu, který vede městem a lesy severně od Hořic. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburku dnes a v pátek dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se v Ostravě v Plzeňské ulici, srazilo se tady osobní auto s nákladním, tak opatrně. Nehodu pak máme hlášenou taky na D1 na 190. kilometru ve směru k polským hranicím.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky. Přes den teploměr ukáže 18 až 23 stupňů, nejvyšší teploty se očekávají v Polabí a taky na Jižní Moravě. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: A my dneska, kromě dalšího, tak máme i soutěž, která se line jako červená nitka s vysíláním celotýdenní odpolední show.
4: Řekl jsi to krásně, nemám, co bych dodala.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady našel velmi zajímavý článek, jaký živočišný druh by po vymření civilizace lidí převzal vládu nad planetou.
1: Wow.
0: Jaký živočišný druh by byl ten nejsilnější?
1: Zajímavý téma.
0: Hlavně nejchytřejší, to je důležitý, jo, že ten druh nemůže být jenom silný, ale hlavně inteligentní, protože no, kdyby to bylo o síle, tak tady nejsme jako lidi primární, že jo? To je jasný. Takže Zorko, schválně, zkus přemýšlet, jestli si zasloužíš být tady jako ten dominantní druh.
1: To bude chobotnice.
0: Je to chobotnice, Zorko.
1: Počkej, děláš si prdel.
0: Ano, je to chobotnice.
1: Fakt je to chobotnice. Ano.
0: Je fascinující.
1: Řekla jako for.
0: Ne, je to tak.
1: Že má jako 9 mozků, ale...
0: Ne, je to tak.
1: Je to chobotnice.
0: Skutečně podle expertů, kdyby skončilo lidstvo, tak druh, chobotnice, který nejpravděpodobněji převezme vládu nad planetou...
1: Bude chobotnice.
0: Ano, bude chobotnice.
1: A jak to dokáže prostě z té vody si jako podmanit i ty ostatní druhy?
0: Je inteligentní, dokáže řešit problémy, využívat nástroje a tak dále, tak dále. Takže je možné,
1: no
0: že
1: dobře,
0: průběhu...
1: ale to její obydlí je dost jasně daný, že jo?
0: Tak dobře, ale nebylo by to třeba tak, že by jako okamžitě, že by víš, že ty lidi skončí a on hned druhý den přebírá moc, tak by to asi nebylo. To by bylo jako na dlouhý třeba miliony let, než
1: jasně.
0: by se třeba.
1: Nějak... Takže ona by se třeba jakoby mezi tím vyvinula, možná. Dokázala by se třeba přesunout i na souš.
0: Třeba.
1: Asi by se i zvětšila, nakonec by to je jak námět nějaký horor. O nějaký strašidelný chobotnici, která nás všechny zavraždí.
0: A oni tady mají i ty AI obrázky vlastně lidského těla s chobotnicí hlavou, jakože oni to posunuli dál, jakože by ta chobotnice byla v podstatě jako člověk,
1: no,
0: ale
1: jasně, no.
0: tu hlavu má místo toho chobotnice, že jako chapadla normálně. To je něco jako v tom, jako něco Piráti z Karibiku, jak měl ty chapadla na obličeji,
1: no,
0: že jo. Tak tam už je to vlastně vidět, to je dokument, ten film.
2: Každou středu večer si na Evropě 2.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
3: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
4: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
5: Yeah.
4: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
6: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
11: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
12: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
13: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.
14: Europa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte odpolední show.
1: Novinky Evropy 2. Steven Sanchez. Nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tak a teď posloucháte odpolední show na Evropě 2, teda posloucháte celou dobu, ale já jsem skočil do hudebního proma. Každopádně Zorka nabízí téma, který mě nadchlo. Já jsem měl ještě jiné téma, které se dostane jistě na přetřes, ale Zorka měla téma, který se týká běhu a zároveň takového hobby, které mají spíše starší ženy.
2: Je to tak.
1: V dnešní době už možná ne, já nevím.
2: Týká se to běžce, úspěšného běžce, maratonce, který se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, protože při svém posledním běhu dokázal uplést, kromě toho, že teda běhal, tak ještě štrikoval, 5,5 metru dlouhou barevnou šálu.
1: 5,5 metru dlouhou šálu.
2: 5,5 metru.
1: Při běhu
2: londýnské, při londýnském maratonu. On prostě běžel, u toho štrikoval.
1: Jak dlouho to běžel? Je to tam psaný?
2: Počkej.
1: Jak dlouho teda uštrikoval 5,5 metru dlouhou šálu, pro boha živýho. Jako, vynecháme, že běžel, vynecháme, že to je náročný, ale jak dlouho musel teda štrikovat 5,5 metru dlouhou šálu? Co já si pamatuju, tak babička,
2: počkej, Tomáš,
1: ta
2: nemluv,
1: pletla.
2: Jsem se soustředil. Už to vidím.
1: No, kolik?
2: 5 hodin 48 minut. A 8 sekund.
1: To je taky co dobrý čas teda, no, protože babička ta pletla vždycky šály a tý to trvalo, se mi zdálo déle, rozhodně.
2: Chápeš to? Já jsem ráda, že běžím a on u toho štrikoval těma pletacíma jehlicema.
1: Ne, to nechápu vůbec, no.
2: Mazec. A ona ta šála je ještě docela pěkná. Je to růžovo, modro, červená, všechny možné barvy. On evidentně měl prostě více do barev ještě.
1: No tak, ale na druhou stranu, hele, já tady vysílám a do toho taky pletu, plátí přes 9, takže...
2: No, tak i dostupku to nebude.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
4: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
6: Prosím tě, ukáž. Oh, ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
5: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
7: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropě.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Čtvrteční odpolední show na Evropě 2. Já jsem byl u mámy a mám pocit, že je trochu uražená.
3: Co si zase provedl, Tomášku?
2: Nic, já jsem se bavil s tátou, zajímě zády, jak se říká, trochu jsem něco špitnul a ona se nějak urazila.
3: Ty jsi jí pomlouval.
2: Ale tak nepomlouval. No hele, zjistíme, jestli se to nějak odnesla v sobě schválně.
3: Jak
2: jo?
3: Se říká, kápni božskou.
2: Vytáčím.
4: Haló.
2: Nazdar.
3: Haló.
4: Ahoj, ahoj, Zuzanko.
3: Dobrý den.
2: Se mnou se jako nebavíš teda, jo, nebo?
4: Ne, nebavím se s tebou a ty moc dobře víš proč.
2: Ježíš, ty bereš pořád...
3: na návštěvě, ne?
2: Ty bereš tohle, ne, já ti vysvětlím, jo. Ona, matka má pocit, že jsem se spiknul s tátou proti ní.
3: A spiknul?
4: No, a není to pravda?
2: No, není.
4: On totiž, já vám něco povím. Ať to zase, on to vždycky celý prostě přetočí a pak vždycky jsem já za pitomce. Včera byl u nás Tomáš a od té doby s ním nemluvím, protože...
3: No.
4: Ty mě přišel a z ničeho nic mě jako obejmul. Ono mě to jako příjemně překvapilo, co se jako děje.
3: No.
4: Jo, já myslela, že chce prachy nebo něco takového. A on potom šel za tátou a něco mu šeptal.
2: No, ale, no.
4: A co mu pošeptal? Já nejsem blbá.
3: Co mu pošeptal?
2: Nic se mu nepošeptal, prosím.
4: Nemá pravdu, že se přibrala.
2: To není pravda, já jsem neřekl, že jsi přibrala.
4: No a co řekl?
2: Já jsem řekl, že jsi rozhodně neubrala.
4: Tak to je stejný, ne?
3: Maminko, dobře mu tak, nebavte se s ním vůbec.
4: Jo, nebudu se s váma, teda no. S váma jo, ale s tím
3: no,
4: se bavit
3: vůbec.
4: Nebudu.
3: To máš, no, to musíš vůbec, nějak odčinit tohle.
4: Ale já to nemám zapotřebí. A co jinak u vás?
2: Víš, co dobrý, Zorko, že vlastně vůbec to nemusím odčinit a že mi to zase až tak nevadí, ukazuju. Tak si hezky užij ten telefonát, měj se hezky, mámo, bavte se a zatím
3: Ježiši,
2: ahoj.
3: Já už musím taky končit, maminko, my tady máme strašně důležitou práci, tak zítra.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart.
5: Jak kdybychom zapli stroj času a vrátili se ne o pár let, ale o pár desítek let do minulosti. Tak to teď trošku bude v hitparádě na Evropě 2, protože pro vás budu mít novinku od Madony. Slyšíte dobře? Madonna po letech s novou věcí a bude se ucházet i o vaše hlasy. Stejně jako další novinky, třeba od Činasky nebo Naila Horena a dalších. No a k tomu samozřejmě i top 20 podle vašeho hlasování na Evropa2.cz a taky spousta zajímavého podle mě. Tak ve čtvrtek 18 hodin začíná další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Evropa 2 Music Chart. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
6: Připoutej se.
7: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
8: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
9: Chceme zabránit další válce.
7: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
8: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
12: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
13: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, Alena Walkera, Three Spiders.
6: Fadet.
14: Jo, Faded, Fadet.
15: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
16: Imagine Dragons.
15: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
17: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trz.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
0: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Ohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na Prague Open Air.

0: Dvě minuty po 16. hodině, tohle je Evropa 2 odpolední show. Teď už i zprávy a slovo má Káťa Podrazká. Pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Student v Pardubicích pobodal spolužačku. Policie střední průmyslovou školu chemickou evakuovala. Aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Podle informací Novinek pobodal student mladší spolužačku, která se s ním měla rozejít. Útočník podle svědků z místa navíc ohrožoval nožem i další osoby přítomné incidentu. Evropský policejní úřad Europol dnes spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady 11 zemí, včetně České republiky. Mezi hledanými odsouzenými jsou i dva Češi. A teď už Lucka.
2: Likvidace dolu na Karvinsku pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Pod povrchem končí výstavba hrází a jámy se připravují na zásyp, který začne v červnu. Vše, co se nevyplatí vyvést na povrch, jako jsou některé stroje nebo vozíky, už v chodbách zůstane na pořád. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Do fotbalové reprezentace se na sraz před mistrovstvím světa po zranění vrací Adam Hložek. Tým čítá 29 jmen. Finální výběr oznámí trenér Miroslav Koubek koncem května po přípravném utkání s Kosovem. Kouč českých fotbalistů povolal na sraz tři nováčky, teprve 17-letého Huga Sochůrka, Alexandra Sojku a Kristofa Kobonga.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavírka komplikuje dopravu řidičům v Pardubicích. Ode dneška až do konce léta neprojedete ulicí Mikulovická, probíhají tady práce na inženýrských sítích. Pozor si pak dejte taky na D10 mezi 57. a 50.

0: 53. kilometrem ve směru na Prahu. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha, v průběhu dne přechodně oblačno. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
2: A jsou tu i zajímavá témata, některá až legrační, naštěstí, abychom dorovnali všechny hruzy, co se dějí.
3: No a máme soutěž.
2: A máme navíc soutěž, takže buďte s námi.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tento vstup bude nevhodný pro mládež, pozor, jo.
1: Jak to?
0: No tak ne, tak ne, nevhodný, ale je takový...
1: Co jsi říkal, prosím tě, co chceš říkat?
0: Je to svérázné téma, ale tak jako proč ne, ostatně. My bychom to měli říkat po 10. hodině, ale to už budeme dávno spát, takže to nemá cenu.
1: My důchodci.
0: Je to opravdu šokující téma, já jsem se rozhodl, že proč tomu nejít naproti a neříct, co mají lidé za koníčky. Norka,
1: žena
0: z Norska, Norka sbírá použité kondomy.
1: Tak to je fakt nechutný.
0: No ano, to jsem říkal. Má jich 2000.
1: Co s nima dělá?
0: Vystíš se na zeď. Má tam normálně sbírku. Je asi jako jedna z mála na světě, takže jako tím populární a známá. Mm. Některé, má tam i fotky těch dárců jako různě, jo. A teď si představ, že si vezmeš toho chlapce domů, jo. A řekne, on řekne, to je zajímavá sbírka, prostě to si teda měla 2000 chlapců, ale v žádném případě Honzo 2001.
1: Pěkný, Tomáši.
2: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesního. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesního a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
3: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
5: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
7: Jo.
6: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
18: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.
19: Europa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show, zaznělo, že máme i dnes soutěž, což je logické, protože máme takzvanou celotýdenní soutěž. A soutěžíme celý týden konkrétně o poukázku na 5000 korun na luxusní značkové kávovary. A ta poukázka je pro vás i dnes připravena. A i dnes je pro vás připraven stejný výherní zvuk.
1: Je to zvuk kávovaru, starého kávovaru. Je to takový prostě chrastění, nebo to, takový prostě specifický zvuk, který nepatří do našeho vysílání. Na první dobrou ho jistě odhalíte. A v ten moment je důležitý volat studio, tedy 257-400-888. My ještě připomeneme, že o tuto poukázku na automatické kávovary jedné značky soutěžíme s nejprestižnější modelingovou soutěží, takže ještě dostanete taky výzvu k tomu, jak se zapojit, pokud jste mladé dívky nebo mladí hoši, kteří touží po modelingové kariéře.
0: Ano, jenom upozorňuji pro pořádek, že ten zvuk toho kávovaru, co uslyšíte, není nějak v žádné souvislosti s těmi moderními kávovary, o které hrajeme.
1: No, když říkám, že to je takový chroptění.
0: Tak těšíme se třeba právě na vás už velmi brzy tady na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
5: Skytower z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytower z Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis. Jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Castingová tour o moda elit modelů Česká republika 2026 právě dnes startuje.
1: Ano.
0: A vyráží do obchodních center v regionech České republiky. Abychom to uvedli, kdo se může zúčastnit, protože třeba na to právě čekáte a říkáte si, já zapomněl, lomeno zapomněla, jaký jsou parametry, tak ty parametry jsou pro dívky, pokud chcete být modelkami, 13 až 23 let, výška nad 170 cm a mladí muži 15 až 25 let s výškou nad 183 cm.
1: Ano, castingy, jak už zmiňoval Tomáš, dneska odstartovaly, pokračují až do příští středy 27. května a ty termíny a jednotlivá města si můžete ověřit na elitemodellook.com, ale pokud byste chtěli, tak dneska probíhá casting v Praze, zítra v Brně, následuje Ostrava, České Budějovice, Teplice, Karlovy Vary, Praha, opět Praha na závěr. Takže máte spoustu šancí, jestli dojet do některého z velkých měst a zúčastnit se castingu a zkusit svoje modelingové štěstí.
0: A navíc právě na těchto castingzích o mode elit modelů Česká republika 2026 ochutnat kávu z kávovaru Krups. Skvělý den začíná dobrou kávou se značkou Krups. Si užijete podle své chuti a můžete zkusit i novinku Coffee Crush od Krups.
1: Kdo to vyzkouší, protože získá tu poukázku, to jest?
0: To jest Lukáš. Lukáši, Lukáš. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Lukáši, my tě zdravíme.
0: Já se zeptám, jako každého jsme se ptali zatím, máš nějaké zkušenosti s modelingem? Uvažoval jsi o tom někdy?
2: No, já jsem to dřív chtěl zkoušet, dokonce měla přítelkyně, to byla stylistka, takže to mě blízko, ale když jsem viděl, jaká to byla dřina, tak jsem nechtěl bych to dělat.
1: Je to tak, je to řehole.
0: Já to měl nejblíž, když jsem se hrál s modelínou.
2: Jsem byl v televizi v reklamě.
0: Ne,
1: ty jsi byl v televizní reklamě, Lukáši, neblázni.
0: A můžeme teda prozradit, jako ne značku, ale...
1: Jaký nebo, produkt?
0: Jaký produkt to zhruba byl?
2: Bylo to na mobilní společnost.
0: Fakt jo?
1: No neříkaj, jak ty jsi měl model z reklamy. Hustý. Lukáši, neblázni.
0: Hustý.
1: Dobře, ne, a teď druhá otázka.
2: Nedělal bych to už.
1: A jaké máš zkušenosti s kávou?
2: S kávou mám velmi dobré zkušenosti, protože kávu piju většinou tak 2 až 5krát denně, takže...
1: To je široký spektrum.
0: No ne, to je podle lékařů vlastně v poslední době ideál. Těch zhruba 2 až 3 šálky se říká, že jsou velmi zdravé podle lékařů. To je poslední teda studie, to jsem četl.
1: Jakože 2 až 5 prstíček?
0: No, prstíček, no. Tak kolem 3 prstíček denně.
2: Doma teda jenom 2, ale dvojité.
0: A Lukáši, my ti blahopřejeme, protože získáváš poukázku 5 000 korun na kávovary Krups.
1: Gratulujem.
2: Super, děkuji moc.
1: Lukáši. Nejenom, že jsi se dovolal v ten správný okamžik, ale ještě máš charisma i podle hlasu, takže skutečně model z reklamy prostě se nám dovolal, to je neuvěřitelné.
2: Tak ti děkuju.
0: Zkus schválně z ruce říct jako díky, kotě.
1: Řekni Lukáši.
2: Lukáš?
0: řekni z ruce díky, kotě. Tím svým hlasem.
2: Díky, kotě.
0: Ne, pořádně hluboko.
1: Ne, Lukáš, už to neříkám, musíme ukončit ten telefon.
0: Ještě jedno,
2: díky, kotě.
1: Ukončit to, položu. Tak Lukáši, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji moc, ahoj.
0: A pro vás ostatní další šance vyhrát a ta poslední bude zítra.
1: Je to tak, na Evropě 2 v odpolední show.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Šreku, je ti dobře?
5: Jasně. Nikdy mi nebylo líp.
6: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině. První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá 5. Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendaya, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
6: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
8: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi!
6: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
9: Kdo se tváří kysele, ten Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
11: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
12: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
13: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vyběhl s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
3: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
3: Na Evropě 2.
17: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
18: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
19: No, Alena Volka, Spider.
18: Jo, faded, faded.
20: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
18: Imagine Dragons.
20: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
21: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
22: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chodov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: 17. hodina, jsou tu zprávy a s nimi Káťa Podraská. Tak hezké odpoledne z Evropou 2 a odpolední show.
1: Krásné odpoledne. Na mnoha místech v Česku končí topná sezóna. Pražská teplárenská dnes přerušila vytápění. Teplo z ní doteď mělo 250 tisíc domácností. Topnou sezónu ukončují vzhledem k předpovědi počasí. Dánské úřady rozhodly, že velryba známá jako Timmy bude odtažena na pevninu do přístavu Grena. Vyplavené tělo uhynulého zvířete je v současné chvíli na mělčině u ostrova Anholt, který je navštěvován turisty, a panují obavy, že nafouklé tělo keporkaka může explodovat. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Bateriová vlakotramvaj už je na Jičínsku. Experimentální vozidlo by v budoucnu mohlo jezdit po železnici i tramvajových tratích. Teď vlakotramvaj čekají testy za 12 milionů. Jde o předělanou tramvaj z vozu, který v minulosti jezdil na linkách v Brně. Pro experiment bylo nutné na ni krom jiného namontovat nová světla a komunikační zařízení, ale také upravit podvozek i kola. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s covidem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně jeďte na D3 mezi 135. a 136. kilometrem ve směru k rakouským hranicím. Probíhají tady práce na vozovce, provoz je tady převeden do protisměru. Pozor si pak dejte taky na D8 na 20. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno, v průběhu dne očekáváme přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
0: A z Japonska k nám míří takzvaná sprchovací revoluce.
4: No prosím tebe.
0: Co to vlastně je?
4: Dozvíte se.
0: Na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My dobře víme, že Japonsko je země nejenom zajímavostí, ale také technologických vymožeností.
1: Mm-hmm.
0: Viděl jsem mnoho různých videí od světových youtuberů, řekněme tomu tak, který tam kupují ty technologické vychytávky, které třeba ani v Americe a jinde na světě nejsou.
1: Mm.
0: A vlastně si je těžko dokážeme představit, co všechno skýtá takový japonský elektroobchodák.
1: No já vím, k čemu směřuješ.
0: No já vím taky. Já to ještě pořád vím, ještě se to udržel, tu myšlenku.
1: Takže mají nějakou inovativní spršku, jo?
0: Ano, už jsme viděli jeden vynález japonský, což je teda taková ta sedací vejce velký, do kterého se sedeš, ono ti to samo meje, to víme. Jo.
1: To nevím.
0: To nevíš, no, to jsme o tom asi mluvili.
1: Opravdu.
0: No, prostě takový velký vajíčko, ono se přiklopí, že jo, a tam jsou nějaký jako trysky
1: prostě a tak dále. Prostě taková lidská myčka.
0: Lidská myčka, řekla jsi to přesně, to už jsme o tom hovořili a asi už jste to i viděli. Teďka vynalezli speciální sprchovou hlavici, která je skutečně, to je high-tech. To je high-tech.
1: Mm.
0: Protože ona kromě toho, že stříká tu vodu, tak do té vody implementuje nanobublinky kyslíku a vzduchu, tedy nebo kyslíku, které jsou menší než 0,0001 metru, tedy asi tisícina metru evidentně, nebo desetisícina, teďka nejsem si jistý.
1: No.
0: A ty bublinky pomáhají smývat za prvé ty tuky, co jsou jako v mejdlech a v naší kůži, takže lépe to čistí, a za druhý, to samozřejmě prudce šetří vodu. Takže jsou to malé bublinky, které jakoby vlastně naráží na tu kůži a tím to čistějí. A zároveň je daleko menší spotřeba té vody, protože není potřeba tolik.
1: No jak jsi řekl, že to smývá tuky, tak mě to hodně zajímá. Bych chtěla domů.
0: Ne hloubkově teda z roku, no, ale
1: škoda.
0: Možná, když to implementuješ jako pod kůži.
1: Já slyšela jenom, že to smývá tuky a chci to.
2: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondre, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
11: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
12: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
13: Yeah.
12: Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny, 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Hokejoví příznivci,
12: Fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: nalezne právě v prodeji.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandalorian. Budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
0: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Vytoč mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Čtvrteční odpolední show na Evropě 2. Já jsem byl u mámy a mám pocit, že je trochu uražená.
3: Co jsi zase provedl, Tomášku?
2: Nic, já jsem se bavil s tátou, zajímě zády, jak se říká, trochu jsem něco špitnul a ona se nějak urazila.
3: Ty jsi jí pomlouval.
2: Ale tak nepomlouval. No hele, zjistíme, jestli se to nějak odnesla v sobě schválně.
3: Jak jo? Se říká kápni božskou.
2: Vykáčím.
4: Haló.
2: Nazdar.
3: Haló.
4: Ahoj, Zuzanko.
3: Dobrý den.
2: Se mnou si jako nebavíš teda, jo, nebo?
4: Ne, nebavím se s tebou a ty moc dobře víš proč.
2: Ježíš, ty bereš pořád...
3: Na návštěvě, ne?
2: Ty bereš tohle, ne, já ti vysvětlím, jo. Ona, matka má pocit, že jsem se spiknul s tátou proti ní.
3: A spiknul?
4: No, a není to pravda?
2: No, není.
4: On totiž, já vám něco povím. Ať to zase, on to vždycky celý prostě přetočí a pak vždycky jsem já za pitomce. Včera byl u nás Tomáš a od té doby s ním nemluvím, protože...
3: No.
4: Ke mně přišel a z ničeho nic mě jako obejmul. Ono mě to jako příjemně překvapilo, co se jako děje.
3: No.
4: Jo, já myslela, že chce prachy nebo něco takového. A on potom šel za tátou a něco mu šeptal.
2: No, ale, no.
4: A co mu pošeptal? Já nejsem blbá.
3: Co mu pošeptal?
2: Nic se mu nepošeptal, prosím.
4: Nemá pravdu, že se přibrala.
2: To není pravda, já jsem neřekl, že jsi přibrala.
4: Jo, a co řek?
2: Já jsem řekl, že jsi rozhodně neubrala.
4: Tak to je stejný, ne?
3: Maminko, dobře mu tak, nebavte se s ním vůbec.
4: Jo, nebudu se s váma, teda no. S váma jo, ale s tím
3: no,
4: se bavit nebudu.
3: Vůbec. To máš, no, to musíš vůbec, nějak odčinit tohle.
4: Ale já to nemám zapotřebí. A co jinak u vás, Zorko, jak
2: máte? Víš se dobrý, Zorko, že vlastně vůbec to nemusím odčinit a že mi to zase až tak nevadí, ukazuju. Tak si hezky užij ten telefonát, měj se hezky, mámo, bavte se a zatím ahoj. Ježiši,
3: já už musím taky končit, maminko, vy tady máme strašně důležitou práci, tak zítra.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
0: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutky.

0: Poutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
4: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
5: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, 14 hodin už bylo, teda co kecám.
1: Já 17:45,
0: jsem právě překvapená. 46 už, je 14.
2: Ale proč ne?
1: Protože by si chtěl vrátit čas a být zase na začátku dnešního
0: přesně,
1: vysílání.
0: Před vysíláním.
1: Pořád nemáš dost.
0: Před odpolední show, tak abychom měli všechno hezké před sebou. Teď máme už jenom loučení a předávání slova Bobovi Švarcovi, který právě přichází.
2: Se chtěl urazit, že všechno hezké byste měli před sebou, to máme my všichni dál, že jo? Tady
1: je to
2: bude hit paráda, takže...
1: No samozřejmě, pokračujeme dál, všechno krásné.
2: Ano, to bude paráda doslova, no.
0: Hit a paráda.
2: To si teprve uvědomil, jak to slovo vzniklo.
0: Přesně tak. Až teďka po letitých moderatých této show si uvědomil. Složení slova hit paráda.
2: Počkej, proto.
1: Ale to je vlastně přesně, to není jenom s hit parádou, ale taky to máte tak, že to slovo, jak je běžně užívan, znáš ho od dětství, tak se vlastně nad některýma výrazama nikdy jakoby nezamyslíš, ano, že něco znamená, nebo jak vznikly.
0: Třeba evergreen, že jo?
2: No, no.
0: Taky jsem si, když jsem byl menší, jsem vůbec nechápal, že evergreen, jako, že co to je za slovo. Až později, asi včera, jsem...
1: Jsi zjistil.
2: Jestli můžu poprosit, já budu rád, že se to dovím teď, takže povídej.
0: No, jako, tak jako, že to je navždy zelený, že jo, navždy čerstvý hyťák.
2: Evergreen, no. Nebo víkend, že
0: no, jo.
2: Víkend, že jo.
0: Víkend, ano, přesně tak.
1: A víte, proč se říká bucket list? Že to máš na svém bucket listu?
2: No.
1: Jo, tak to máš tam ten výraz neznat. Už to poznám to.
2: Já jako znám výraz, no, ale nevím.
1: Protože se říká, jakože bucket je kýbl.
0: No jasně, to víme, no.
1: No a oni je říkají v Americe, nebo kde to vzniklo, v Anglii, nevím, asi v Americe, jo, že když jako kick the bucket, že jako když kopneš do kýble, že jako umřeš. Takže to je jakoby list věcí, který musíš stihnout, než takzvaně kopneš do kýble.
0: Aha, jo, takhle. Jo. Tak já mám docela z tohohle toho upřímně jako nervy v bakete.
1: Nervy v baketě?
0: Mám nervy v baketě a tím pádem odcházíme, Bobe, je to tvoje, předáváme.
2: Kopněte nikoli do kýble, ale do vrtule a běžte.
1: Tak jo,
0: zítra.
1: Papa.
0: Ahoj.
2: Tak čau.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Připoutej se.
5: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje.
6: Hej.
5: Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
7: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
5: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
8: V pořádku.
5: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
8: Toť způsob náš.
5: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
3: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropě 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná 5letá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha 100 Důlky, Zdiby a Černý most.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
3: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
3: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějak sladkosti.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alena Walkera a
12: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradiotalk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradiotalk.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
15: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: 18. hodina je tady, stejně jako Katka Podraská, která má zprávy na Evropě 2.
1: Krásný podvečer. Do Česka dorazí tropy. V následujících dnech nás čeká slunečné počasí s jen výjimečnou oblačností. Do konce týdne se budou teploty zvyšovat. V neděli má být od 25 do 29 stupňů. Meteorologové ale nevylučují i překonání tropické hranice 30 stupňů Celsia. Silné zemětřesení zasáhlo dnes brzy ráno turisty vyhledávané italské město Neapol a jeho širší okolí. Podle seismologů mělo sílu 4,4 Richterovy škály. Lidé prchali z domovů a některé školy zůstaly zavřené. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Silniční motocyklové závody v Hořicích na Jičínsku o víkendu zkomplikují dopravu mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Řidiči budou muset jet objížďkami. Závod se koná asi na 5 kilometrů dlouhém přírodním okruhu, který vede městem a lesy severně od Hořic. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburku dnes a v pátek dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavírka komplikuje dopravu řidičům v Pardubicích. Až do konce léta neprojedete ulicí Mikulovická, probíhají tady totiž práce na inženýrských sítích. Pozor si dejte taky na D10 mezi 57. a 53. kilometrem ve směru na Prahu. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno, v průběhu dne očekáváme přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy a teď už startuje Evropa 2 Music Chart s Bobem Schwarzem.
0: Čtvrtek po 18. znamená jedinou věc na Evropě 2. Katka to už říkala, že si dáme hit parádu. A Katka nikdy nelže. Takže hit paráda.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Jak souvisí Wiz Khalifa s rumunskou policií? Tak to si povíme na začátek dnešní Music Chart na Evropě 2. A je to teda pochopitelně trošku bizarní zpráva, jak už vlastně z toho titulku se dá odvodit. Americký rapper Wiz Khalifa totiž čelí právě v Rumunsku problémům se zákonem. Možná si na to vzpomenete, že to byla taková drobná kauzička před 2 lety, ale má to ještě pokračování. Dokonce Wiz Khalifa byl teď v databázi rumunské policie veden jako hledaná osoba, a to v souvislosti s drogovým deliktem, který se měl odehrát během jeho vystoupení na festivalu v roce 2024. Vyhledávání pod raperovým občanským jménem, které zní Cameron Jibril Thomas, zobrazovalo policejní záznam i fotografii interpreta. Po kliknutí na odkaz se ale objevuje informace, že záznam již není aktivní. Celá kauza pak souvisí s předloňským festivalovým vystoupením Rumunsku, během něhož Wiz Khalifa měl na pódiu kouřit marihuanu.

Úřady později uvedly, že je vyšetřován kvůli nelegálnímu držení drog. Odvolací soud v Konstanci, to je u moře, tam jsem byl v Rumunsku, u moře se podívat právě v Konstanci. Pěkné město má evidentně i soud a právě tenhle ten odvolací soud už dříve podle místních médií nařídil trest pro Wizkalifu v délce 9 měsíců odnětí svobody. Normálně dostal 3/4 roku na tvrdo. Z dostupných informací ale není jasné, v jaké fázi se případ a vyšetřování aktuálně nachází. Sám rapper se po incidentu k situaci krátce vyjádřil na sociální síti X, uvedl, že svým chováním nechtěl Rumunsko nějak urazit a poděkoval místním úřadům za přístup. Zároveň s nadsázkou dodal, že se do země rád vrátí, příště ovšem už bez marihuany. No, tak to mě skoro mrzí, že já na to zapomenu určitě, ale fakt by stálo za to sledovat, jestli na příštích turné bude mít Wiz Khalifa zastávku právě v Rumunsku. Asi trošku myslím, že ne, protože to by se taky klidně mohlo stát, že po koncertu třeba v Bukurešti by další zastávka turné třeba v Budapešti mohla být až po 9 měsících. A to si myslím, že Wiz Khalifa riskovat nebude. A jinak, které jste ho hledali, tak chci jenom říct, že tady u nás není Wiz Khalifa. V hitparádě není. Jiná jména, deska na beatu, žebříčku Music Chart, která právě na Evropě 2 startuje. Je to letos už 20. vydání, takže jednak takové drobné jubileum, jakože po 20. Navíc si z toho můžeme odvodit, že opravdu ten rok utíká neskutečným tempem, protože v podstatě jako, když máme 52 týdnů a tohle je 20. vydání, no, letí to. Tak každopádně vás zdravím jako obvykle já, Bob Schwarz, a jako obvykle i dnes na začátek první soutěžní novinka, neboli novinka číslo 1, se kterou jsou tady Timmy Trumpet a Oaks. Jdeme na to. Let's go! Evropa 2 Music Chart.

Otevřeli jsme dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 2 s novinkami, jako obvykle, takže se nedá říct, že už bychom otevřeli žebříček, to až za chvilinku. Tohle byla první novinka dnešní soutěžní a sníte mi Trumpet a Oaks. A jenom ještě, když máte, předpokládám, v mysli tu melodii a ten rytmus, tak ještě chvilku to zkuste udržet, vzhledem k tomu, co vám vlastně povím na závěr těch tady informací o první novince, která je teda od Timmyho Trumpeta, což je australský DJ a producent, a už před týdnem, když jsme to tady měli mimo soutěž, tak jsem říkal Timmy Trumpet, který se tak jmenuje nebo si tak říká, tak jsem zjistil, že si tak opravdu jako jenom říká, protože jeho skutečné jméno Timothy Smith, ale Timmy Trumpet, tak zní to přece jenom lépe k tomu, když člověk plánuje se stát nějakým třeba i světovým entertainerem. No, Smith příjmení vlastně je něco jako u nás Novák nebo Novotný nebo Pokorný, jako že nic proti těmhle příjmením, ale přece jenom je jich hodně, takže Timmy Trumpet těch za stolik nebude, tak myslím, že jméno umělecké pěkné. No a Timmy Trumpet po své, dá se říct, medializované pauze věnované jeho duševnímu zdraví, tak se vrací právě s tímhle novým singlem Not a Place se jmenuje, a hostuje v něm zpěvačka, která se říká Oak, zase pro změnu, ale dříve byla známá, možná si vzpomenete, Winona Oak, takhle si říkala, takhle se jmenovala, a můžeme si na ní vzpomenout třeba z hitu Robina Schulze Oxygen. No a teď zpátky k tomu, jak píseň zněla. Totiž skladba prý představuje výrazný umělecký posun v kariéře Timmyho Trumpeta. Namísto festivalové show sází na zranitelnost a upřímnou výpověď o ztrátě lásky. Tak rozumím tomu, že po pauze, kdy se věnoval sám sobě a svému mentálnímu stavu a svému duševnímu zdraví, jasně, ale na druhou stranu teda ta melodie a to, jak to jako jelo a tadečně to znělo, tak si myslím, že asi jenom textem se snažil právě říct tohleto a dát najevo ten svůj umělecký posun Timmy Trumpet. Tak novinka číslo 1 právě od něj a taky od zpěvačky Oaks. No a novinka číslo 2, na kterou bych doporučoval se soustředit a nějakým způsobem, jak to půjde, si ji užít, protože já mám vlastně poprvé snad v historii nebo v době, kdy moderuji hitparádu na Evropě 2, možnost uvést Madonu. To je fakt jako nezvyk, protože Madonna, jasně, hvězda, veliká určitě, ale přece jenom mám jí spojenou s tím, že kdybych jí měl uvádět v hitparádě, tak třeba před 20 lety. Takže v roce 2026 tohle opravdu beru jako poměrně výjimečnou situaci, že je tady nová věc právě od Madony, ale nejenom od ní, taky Sabrina Carpenter, holky dohromady. Tak posuďte sami, co říkáte Madoně v roce 2026, jaký to jde.

0: talk about.
1: Sabrina, Madonna, tak to jsem si z toho vzal já. Z téhle novinky číslo 2 v dnešní hitparádě Music Charta Evropě 2. No a je to, jak se někdy říká, opravdu trhnutí oponou času. Po dlouhé době se vrací Madonna, ale člověk by vůbec jako se ani neodvážil odhadovat její věk. Jo, my to samozřejmě víme, že už frajerce je přes 60, ale tak to teda určitě nezní, jak vypadá, tak to se dá těžko soudit, protože v jejím případě pochopitelně je nějaká ta maska profesionální. Po ránu to zase bude asi třeba něco trošku jiného, ale prostě vypadá určitě výtečně a stále zní výtečně. Myslím, že je to zajímavé propojení toho, na co jsme od Madony zvyklí z těch let minulých s tou současnou muzikou, což teda zařídila určitě Sabrina Carpenter, kterou Madonna pozvala do téhle písně, do skladby Bring Your Love. Jedná se vlastně o druhý single z alba Confessions No. 2. Nahrávku produkovali Madonna a Stuart Price a píseň zazněla v exkluzivní premiéře během překvapivého vystoupení Madony na festivalu Coachella, kde se k ní právě Sabrina Carpenter připojila přímo na pódiu. Pokud vás tohle zaujalo, tak album nové Madony tak vyjde 3. července a je vlastně, názvem už to se dá taky odvodit, přímým pokračováním kultovní desky Confessions on a Dance Floor. Jinak Madonna tím vlastně zase potvrzuje prostě svůj neotřesitelný globální vliv, protože hned právě po festivalu, kde vystoupila se Sabrinou Carpenter, tak vydala skladbu I Feel So Free a tahleta taneční píseň okamžitě ovládla digitální žebříčky. Nicméně nás pochopitelně zajímá skladba, kterou teď jsme slyšeli jako novinku číslo 2. Bring Your Love se jmenuje a Madonna, Sabrina Carpenter pod ní podepsány. Děkujeme. A jdeme na to, co jsem už tak trošku uvozoval před chvilinkou. Už jsem vás navnadil, že otevřeme žebříček top 20. Je to tady. Začínáme 20. místem, jako vždycky. No a dnes jsou právě na tom 20. místě Giant Rooks. Tak tady jsou.

0: Posloucháte Music Chart na Evropě 2. Tohle je 19. tady svojím sa. Už za chvíli po pauzičce místo 18. Ale Farben a René Miller. A prostě celá hitparáda teprve před námi, tak vydržte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švarce. Evropa 2.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Agentura Elit vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a téma Shakira a daně. To už jsme tady řešili, když ta kauza začala, tak její vyústění toho, že španělská vlastně dá se říct instituce vybírající daně, no takový finančák prostě ve Španělsku, tak požadoval po Shakiře peníze, na které podle ní neměl nárok. No a Shakira teď uspěla u španělského správního soudu, který rozhodl, že v roce 2011 opravdu, jak ona tvrdila, nebyla daňovou rezidentkou ve Španělsku. Španělská daňová správa byla přesvědčená o tom, že Shakira v roce 2011 španělským úřadům dluží za daně, protože měla podle nich být právě v tomhle roce daňovým poplatníkem ve Španělsku. A to z toho důvodu, že v zemi byla déle než počet dnů, který už je rozhodný pro to, aby byl člověk považován právě za místního. Úřad mimo jiné poukazoval i na to, že měla rodinu ve Španělsku, že v daném roce byla partnerkou fotbalisty Gerarda Piquého, hrajícího v Barceloně. Nicméně, jak teda zaznělo v úvodu, finančák neuspěl a musí teď vrátit Shakiře přibližně 55 milionů euro, to jsou peníze, co ona zaplatila, plus úroky 5 milionů euro. To už samo o sobě, už jenom ty úroky pochopitelně potěší, ale celkově si myslím, že kromě toho, že teda můžeme pogratulovat Shakiře, tak ještě taky můžeme zhodnotit to, že vlastně se jí vracejí peníze, o kterých ona už třeba byla přesvědčená, že se jí nevrátí, že už je možná odepsala. Je to takový ten pocit, jako když prostě sáhnete třeba do kapsy nějakého oblečení, které jste dlouho neměli na sobě, nepralo se, tam hrábnete a vytáhnete třeba 100 korunů. A jak to potěší, že jo? Tak co potom asi udělá, když najednou zjistíte, že máte navíc 60 miliardů euro, se kterými už jste nepočítali? Jak říkám, dá se Shakiře opravdu jenom poblahopřát. Stejně jako teď dvojici Meduza a Henry Kamamil, teda ono je to víc lidí, ale prostě Meduza, Henry Kamamil u nás teď na 17. místě.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle jsou na 16. místě Marpo a Sebastian, kteří se po 7 týdnech loučí, takže si teď pořádně pojďme užít. Stejně jako potom na místě 15. Two Colors, kteří zase získávají pro dnešek titul Šplhounů týdne. Je takový zvláštní paradox, že dnes dokonce vlastně ten šplh je dřív než pád. Prostě ty změny v žebříčku nebyly až tak významné, no a tím pádem už na 15. místě šplh týdne z minulého 18. To ale je za chvíli teď Marpo a Sebastian.

Hezky se nám tady chlapci z One Direction teď seřadili za sebou v hitparádě Music Chart na Evropě 2, protože za chvilinku 14. místo, na něm Harry Styles a teď jako future hit je tady Niall Horan. Ten chystá vydání svého nového alba a to už 5. června letošního roku. 4. studiové album Nialla Horana s názvem Dinner Party. Na desce bude 12 tracků dohromady, včetně už vydaného stejnojmenného singlu, který si samozřejmě můžete poslechnout, ale to už je v podstatě teď stará věc, když my tady máme nejnovější píseň a zároveň prý zpěvákovu i nejoblíbenější z alba, jmenuje se Little More Time. A je to prý song o tom, jak někteří z nás občas prožívají touhu zastavit čas. Prý, teď budu citovat, kdybychom jen mohli stisknout pauzu a zastavit svět, ale přesto v něm žít, říká Niall Horan. Já se připojuji k tomu, že to je zajímavá myšlenka. No a teď ještě pojďme si poslechnout, jak se to zhmotnilo v písni, kterou dneska zatím nabízíme jako novinku mimo soutěž. Evropa 2 Music Chart. Future Hits.

Za námi v hitparádě Music Chart na Evropě 2 pát týdne přihodil se partičce Calvin Harris a Kesebien, minule byli na 6. místě, dneska na pozici 13. Předběhl je třeba Somber, ten nás čeká za chvilinku na 12. pozici, pak 11. One Republic. Nicméně, já ještě zmíním mé oblíbené téma, omlouvám se za to, ale je to prostě mistrovství světa ve fotbale. Já to mám rád a vzhledem k tomu, že je nás spousta, tak myslím si, že tohle bude spoustu lidí zajímat. Samozřejmě takováhle monstrozní sportovní akce, jako je právě fotbalový šampionát, tenhle ten svátek fotbalu, dá se říct, tak má i přesah právě do světa muziky. Tak už je to i potvrzeno, že ten přesah bude větší než kdy jindy. Během finálového zápasu šampionátu totiž proběhne poprvé v historii takzvaná poločasová show, halftime show po vzoru Super Bowlu, po vzoru finále ligy amerického fotbalu NFL, tak se bude koncertní vystoupení konat i ve finále mundialu, jak se taky říká, šampionátu ve fotbale světovému. Vystoupit by měli, a teď poslouchejte dobře, jo, během toho poločasového představení. Madonna, Shakira, nebo třeba korejská skupina BTS, takže opravdu hvězdy z největších. A pokud už jenom tohle vás láká, a to nemusíte být ani fotbaloví fanoušci, tak si možná zapište datum, nebo oznamenejte si k 19. červenci k tomuhle datu, že právě proběhne finále světového šampionátu, včetně tohohle koncertu. Bude to na stadionu s kapacitou víc než 82 tisíc lidí v East Rutherford. No. A je to teda něco nového. A někdo se těší, někdo samozřejmě už teď to hejtí, tak je to prostě něco, co neznáme ve fotbale, v klasickém fotbale, jak Američani říkají v sokru, tak prostě bude to novum a asi je potřeba si prostě počkat, jak to všechno dopadne. Nicméně umím si zároveň představit, že to asi, kromě toho, že to bude velká show a že tam bude drahý reklamní čas, takže to taky asi přinese jednu věc. Já jsem o tom vysloveně přesvědčený, že ta pauza poločasová hraje většinou důležitou roli, že jo, ve fotbale. A fakt si myslím, že ta reprezentace, která v tom finále nakonec prohraje, tak se bude vymlouvat i na tuhle poločasovou show. Že to jako bylo dlouhý a že vypadli z tempa a že ten koncert všetně rušil, no. Prostě známe to, když člověk potřebuje nějakou výmluvu, vymyslí cokoliv. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, Music Chart.
1: Hned dvě pořadová čísla má vždycky každé vydání hitparády Music Chart na Evropě 2. Jednak to v aktuálním roce a pak taky číslo úplně celkové. Takže letos po 20. se mnou tady jste s Bobem Švarcem. I když teda jednou jsem, myslím, letos chyběl. Jednou jsem měl takzvané Ačko. Nicméně teda od tohohle letošního pořadového čísla pojďme k tomu pořadovému číslu, které přesně vystihuje, jak dlouho už se vlastně hitparáda na Evropě 2 vysílá pod názvem Music Chart. Dneska je to 683. vydání. Mě to pořád fascinuje, že prostě máme už takhle vysoké číslo a to je pod názvem Music Chart. Předtím se to ještě jmenovalo kdo ví jak, takže opravdu tradiční záležitost je tahle ta naše hitparáda. A myslím, že právě ta dlouhá doba vysílání jenom potvrzuje, že už prostě bez hitparády na Evropě 2 by to nešlo. Nebo šlo pochopitelně, ale byla by to škoda, bylo by to takové smutnější, kdybychom tady nemohli porovnávat, jak se komu daří a samozřejmě i ta interaktivita s vámi, že můžete hlasovat u nás na webu Evropa2.cz, myslím si, že to taky něco hází do toho našeho tady společného bytí, takže určitě házejte, respektive hlasujte na Evropa2.cz do hitparády, byste ji ovlivnili do příště. Dneska ta podoba je zatím takováhle, známe z poloviny žebříček, 20. místo Giant Rooks, místo 19. obsadil tady Swims s novinkou, na 18. pozici Ale Farben, René Miller, Meduza, Henrik Amamil, to už je místo 17. Marpo Sebastian na místě 16. se loučí, musel jsem se ještě ujistit, je to tak, po 7 týdnech nás opouštějí. Místo 15. je potom šplh týdne, tu Colors a Sandro Cavazza na 15. místě spadli nemoc z 18. minulého. Místo 14. potom Harry Styles na 13. pozici, naopak to je ten pád, že někdo spadnul, tak z 6. na 13. se to stalo Calvinu Harrisovi a kapele Kasabian. Místo 12. obsadil Sombr a slyšeli jsme teď taky 11. pozici a na ní One Republic. A taky jsme slyšeli už dneska dvě soutěžní novinky, ta první Timmy Trumpet a Oaks, ta druhá byla od Madony a Sabriny Carpenter a ještě dvě soutěžní novinky jsou před námi, takže já už to nebudu protahovat a pojďme si rovnou dát tu třetí dnešní. Afrojack, Sia, David Guetta, tady jsou.
0: Evropa 2, Music Chart.

V hit parádě Music Chart na Evropě 2 ne poprvé tahle píseň, protože už třeba jako Future Hit minule jsem ji nabídnul, tak po dnešku už ale musí projít hlasovacím procesem na Evropa2.cz, protože to je dnešní novinka číslo 3. A já si myslím, že by mohla projít dál, protože tohle bylo osvědčené spojení Afrojack, Sia a David Guetta. Všichni dohromady v podstatě jsou zárukou úspěchu. A to ještě navíc tahle jejich novinka Awake Tonight, jak se jmenuje, tak navazuje na globální megahit z roku 2011 Titanium. Asi si myslím všichni vybavíme tuhletu pecku a určitě teda všichni jmenovaní tak by rádi na ten úspěch navázali. Afrojack, Sia a David Guetta. Myslím si, že nechtějí, aby to bylo selhání, což je název písně, kterou jsem si teď půjčil od Chinasky a je to i název dnešní poslední soutěžní novinky, která nás čeká teď, novinka číslo 4. Všechno prozrazeno, pojďme si ji poslechnout. Novou věc od kapely Chinasky, tady je.

Hit paráda Music Chart na Evropě 2 a kapela Činasky tady s námi teď s novinkou číslo 4. Kapela, která finišuje přípravy na svoje prý historicky největší letní turné s příznačným názvem Open Air Léto 2026. Během tohodle turné tak Činasky zavítají na 18 krásných venkovních míst po celé ČR a fanouškům samozřejmě vedle svých osvědčených a mnoha lety vyzkoušených hitů tak zahrají i novou tvorbu a právě první ochutnávkou z téhle nové tvorby je single s názvem Selhání, který teď jsme slyšeli. Píseň s textovou pointou, která pojednává o nepovedené lásce, která nekončí nijak dramaticky, ale jenom smířením, že to tentokrát zase nevyšlo. No, tak optimisticky to úplně nezní, ale zase Činasky třeba i takovéhle texty krásně dokážou vyrovnat tou melodií, kterou člověk si zapamatuje, ten zapamatovatelný popěvek, myslím si, že má i skladba Selhání, takže doufám, vlastně i doufám, že vás bude bavit ta dnešní novinka číslo 4. U nás na webu Evropa2.cz se hlasuje, jak pro novinky, tak samozřejmě pro ty, co jsou v žebříčku a po 7 týdnech ještě nekončí. No a když se podívám na 10. místo, že je na něm MimiWeb, tak rovnou prozrazuji, že ta ještě určitě nekončí. A 10. místo právě teď otvírá tu lepší polovinu dnešní hitparády.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a několik informací, které ovšem vemu velmi rychle. Právě jsme se rozloučili po 7 týdnech na 9. místě se sestavou BB Rexa a Faithless. A naopak, teprve nás čekají na místě 8. Illinium a Ellie Due. Ale nejenom to, taky už pomalu se blíží hudební zpátečka a s tou dneska zamíříme do května roku 2008, což samozřejmě i pro mě je poměrně jednoduchý aritmetický úkol spočítat teda, že to je 18 let. Nepletu se, že jo? Je to tak, 18 let, to je dlouho a myslím si, že to je určitě důvod, proč teď vydržet krátkou pauzu a být i dál s hitparádou na Evropě 2. Tak buďte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švarce. Evropa 2.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo české. Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Poprvé v hitparádě Music Chart na Evropě 2 a hned v první desítce. V top desítce na krásném sedmém místě. Šťastná sedmička, dá se říct. Teď mluvím o Charlotte Gott. S novinkou Into Deep je dneska sedmá. Za chvilinku si ji dáme. Předtím ale ještě hudební zpátečka, jak jsem sliboval, zpátečka do května roku 2008. To mimochodem Charlotte Gott byly tehdy dva roky. No a protože už tenkrát určitě s tatínkem a maminkou poslouchala chart na Evropě 2, tak slyšela třeba na tehdy místě 15. velmi zvláštní píseň z dnešního pohledu, už jenom ten název, Doktor Špíle, Alex C. A jak říkám, je to prostě trošku už jiná doba, no.

Někde na mě vyskočila zpráva, že snad jedou evropské turné Sugar Babes, že jako tak trošku se vrátí na pódia. Mám pocit, berte to s rezervou, nejsem si teď úplně stoprocentně jist. Nicméně jsem si jist tím, že Tomáš Klus teď slavil nedávno narozeniny, no a tehdy slavil velké úspěchy před těmi 16 lety. Měli jsme ho tady na 6. místě z jeho, řekl bych, legendární písní Pocity.

0: a v očích kapky slaný vody. Zkus změnu, uvidíš, pak vítej do svobody.
1: S tímhle před těmi 16 lety Tomáš Klus opravdu válcoval český éter, nicméně musel se přece jenom u nás hitparádě před některými sklonit, především před těmi na prvním místě. Takže toho 23. května, téměř přesně před 16 lety, 23. května 2008, zvítězili u nás Simple Plan, tak si je pojďme připomenout. Evropa 2 Music Chart. Hudební spát.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a po šestém místě, kde jsou Eva Farná a Mirai, nás čeká nejúspěšnější novinka z minulého týdne, a to jsou Car Sleepers, dneska na místě pátém. Předtím ale ještě doplníme nabídku future hitů. Ten druhý je tady připraven právě v tuhle chvíli, John Summit a Lavinia, pod ním podepsáni, to znamená americký DJ a berlínská zpěvačka, skladatelka, která se říká Lavinia, a Shadows se jmenuje vlastně druhý single z druhého alba tohodle amerického DJ. Album má poetický název Co to dalo? Escape, a je to, jak jsem říkal, vlastně už druhý zásek albový muzikanta, který začínal jako účetní v Chicagu, ale tuhle práci pověsil na hřebík a plně se věnuje už teď hudbě, a my tím pádem si i díky tomu můžeme dneska dát druhý future hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future hit.

Teď budu v hitparádě Music Chart na Evropě 2 používat zkratky jak na vojně. Po BTS UDG. Ale takhle to opravdu dopadlo. Po čtvrtém místě, kterého dosáhli korejští hoši s kapelou BTS, tak nás čekají hoši čeští. Na místě třetím minulý vítězové kapela UDG. Mezitím ale ještě se podíváme jako vždycky do zahraničí, dneska do Itálie. Dovolenková destinace, už to léto se blíží, tak Itálie se hodí. Radio DJ Italie a tady v jejich hitparádě je novinka na 18. místě od muzikanta, od amerického zpěváka a skladatele, který má taky teda mimochodem sympatické příjmení, Noah Kahan. Já nevím, jak se to vlastně přesně vyslovuje, ale česky to Kahan zní samozřejmě zvláštně. No a právě teda pan Kahan tak vypouští do světa jednu z nejočekávanějších nahrávek letošního roku, nové album s názvem The Great Divide a z něj je i tahleta novinka s názvem Doors. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Pojďme pomalu, anebo spíš rychle, uzavřít dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 220. letošní a taky 683. celkově. A já musím říct, že já osobně jsem spokojen, protože si myslím, že Tera, která teď byla na druhém místě, tak si přesně tohle umístění zaslouží, nebo klidně i ještě o to jedno lepší, o ten stupínek, ale zároveň si myslím, že to, jak to dneska dopadlo, že ten, kdo je na prvním místě, tak je tam zcela zaslouženě. Myslím si, že spousta z vás tuší, ale všechno se dovíme oficiálně hned po tom, co si dáme kompletní rekapitulaci. Takže od minule vypadly Annette Pfaff a taky Jonathan Sudden's Lloyd po maximálních 7 týdnech. Taky Lake Malawi po 3 týdnech jsou pryč a Maroon 5 se překvapivě s novinkou nedostali dál. Tak snad dnešní nováčci to vemou trošičku jinak, lépe, dostanou se do žebříčku do top 20. Novinka číslo 1 Timmy Trumpet a Oaks, novinka číslo 2 Madonna a Sabrina Carpenter, novinka číslo 3 Afrojack Sia a David Guetta a novinka číslo 4 pro dnešek jsou Chinasky. A ta top 20 zatím po dnešku vypadá takhle. 20. místo Giant Rooks, místo 19. novinka z minula od Teddyho Swimse, ale Farben, René Miller na 18. pozici, Meduza, Henry Camamil, to už je místo 17. 16. pozice patří dvojici Marco a Sebastian, ale už naposledy po 7 týdnech. Šplhounem týdne se pak stali tu Colors a Sandro Cavazza na místě 15., kam se dostali z minulého 18. 14. Harry Styles, 13. Calvin Harris a Kesebien, s tím, že to je 5. týdne z 6. na 13. Somber 12. One Republic na místě 11. Mimi Web se potom umí

umístila už v první desítce, přímo na 10. pozici. 9. místo je loučení po 7 týdnech BB-REX a Faithless, konkrétně se loučí. 8. místo pak jsou Illinium, Ellie Due, Charlotte God s novinkou na místě 7. Na místě 6. Eva Farná a Mirai. Místo 5. je taky novinka, a to ta nejúspěšnější z minulého vydání, novinka od Car Sleepers a Geralda Clarka. BTS na místě 4., UDG na 3., Tera, už jsem to říkal před pár okamžiky, že je dnes 2., no a tím pádem ten první je pan Youngblood. Yes, ano. Já, jak říkám, z toho mám taky vlastně radost, protože si myslím, že Youngblood prostě tahle hvězda, která se k nám mimochodem už velmi brzy chystá naživo na svůj vlastní Bloodfest, tak prostě patří právě na přední pozice v hitparádách. To znamená, že i v té naší, do které se hlasuje, na Evropa2.cz, do které budu moc rád, když zahlasujete, stejně jako budu rád, když si ji zase za týden se mnou s Bobem Švarcem poslechnete tady u nás na Evropě 2 ve čtvrtek a v neděli. Mějte se krásně. Evropa 2. Music chart.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největším tanečním festiáku zadará. Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio.

0: ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
0: Na Evropě 2.
6: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
7: Evropa 2. Evropa 2.
8: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

Odkud je to kafe? Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds. V sobotu od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Evropa 2.
0: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: největším tanečním festiáku zadara. Ve Vatě. A navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesního. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesního a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Od Katě to kafe. Od Žida nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Bring the action. When you

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.